Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.

0: Fresh Night. Posloucháš Fresh Radio.
1: Detektor 3.
2: Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Co ti mám říct, po druhý za tenhle týden počítám míč. Co ti mám říct, tolik věcí ani nevím, co vydám dřív. Hladový jsem, makám jako zajíc, ale žeru jako medvěd. Kamaráde nezabijou ve mně tuhle mentalitu, ani kdyby mě dali za mřížek, hashtag. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil pět aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.

0: neseděli, ty vole, možná teď se mi sedí mega pohodlně, už maj smůl. Díky tomu, že se vidí v mojí lirice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown. Vilová čtvrt, nehádej se se mnou, kámo, ticho, mám krp. Stejně furt trap, co neudělá hudba, to ti udělá sklep. Zhasnout, zabalit a poslat, nedali by ani malej kus mojí cesty. Ulice na mikrofonu, klub hoří hezky, do rizika jenom proto chuť nový desky. Díky tomu, že se vidí v mojí lidice, díky tomu, že jsem nepořídil 5 aut, felíme na baráku za 40, z kterýho jsem udělal trap house. A jestli si na minutu fakt uvěřil tomu, že mě změní fame nebo cash, seš clown.
1: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte smalování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Posloucháš Fresh Radio. Fresh Night. Wow.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
3: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.

0: Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstvější muziky.
1: Fresh Radio.
2: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
3: All day,

0: Fresh Night.
1: Na tomto jsem vyrastal. Doba je náhlá, u nás na východě se tomu právě chára. Vyzlečím tě z drahý.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: ECM, turn that dog shit.
1: Likvidovat si zdravě není lahké, chce to prax. Neexistuje nič, co by ti vrátilo ten čas. Kdy si v krajku na dojazd do Bena dlouhou trať, všetko je černé.

Bonus na Fresh Radio. Buď fresh. Fresh.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, Bebot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

Stolík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz. And the only prescription is more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
1: Letní rande, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí. Počasí.
2: Dobré ráno, já jsem byl včera ve výzkumném meteorologickém centru, abych mohl dneska vám říct aktuální informace o počasí, jaké budou, jaké to bude.
3: Na co jsi přišel?
2: No, pochválili mě za snahu, kterou projevuju, řekli, že super a že i díky mně svítí sluníčko, tak jsem řekl děkuju, já to vím.
3: Dobře.
2: No a informace jsou takové, že dnes tedy v Ostravě v maximech 22 až 25, jasno, bez mráčku po celý den, tak si to prosím vás hlavně užijte.
3: Škoda, že jsi to včera nebyl.
2: Proč?
3: Protože bylo hezky už i včera a ty jsi byl pryč.
2: No, já jsem to zařizoval právě.
3: No, víš? Já mám trošku strach, aby s tebou nepřišlo zpátky, no. Zataženo,
2: ale ty prosím tě.
3: Jsme tak jako rozebírali. No nic, jdem dál.
0: Fresh
1: zprávy.
0: Fresh zprávy.
1: Fresh zprávy.
3: Na plné sestavě asi 3 minuty po 6 na Fresh Rádiu v Bonapetit dáme i první dnešní zprávy. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava za zhruba 1,5 milionu pořídila svého prvního humanoidního robota. Technologický pomocník najde uplatnění ve výzkumu kyberbezpečnosti, integrace do výroby i v rámci zcela nového studijního předmětu. Těžba černého uhlí v Česku definitivně skončila, ale pro bývalé havíře z dolu Doubrava zůstává hornictví součástí života. Po letech se znovu sešli. Na jedné z nejstarších šachet Karvinska strávili většinu svého pracovního života. Bývalí havíři, kterých se i po 19 letech od uzavření jejich šachty sešlo na 200, doufají, že hornická historie z regionu nezmizí. Brána letního koupaliště v Havířově se poprvé otevře 5. června. V areálu zatím probíhají poslední úpravy, návštěvníci se mohou těšit na opravenou odpočinkovou zónu u velkého bazénu, no a jednou z letošních novinek bude snížení věkové hranice pro vstup na letní koupaliště bez doprovodu, a to na 12 let. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině ve Slovensko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. Z 8 body jsou druzí. Za 100% Kanadou český tým je o další bod třetí.
2: No, krása. A dneska hrajem, pozor. Dneska
3: Itálie.
2: Hrajem.
0: Zprávy.
1: Fresh zprávy. Doprava.
2: A podá mě jako důležitá otázka vlastně, Moni, komu budeš fandit dneska?
3: Já se mě ptají všichni, já nevím, duelu, co s tím pořád máte.
2: Tak promiň, tak já vím, že ty miluješ Itálii.
3: Dobře, tak
2: hodně.
3: Já, co pak mě nenapadá jedno naprosto skvělé řešení?
2: No to mě nenapadá.
3: Nenapadá, tak já budu fandit Česku, u toho budu popíjet prosecco. Italské.
2: Rozumím.
3: A nejradši by se k tomu dala ještě kanoli, ale jo. To musím přijít na to, kdo to tady v Ostravě vyrábí.
2: Kanály?
3: Ne, hodničku, kanály, ne, víš co, já ti vysvětlím, co je to kanole.
2: Tak jo, tak ale nejdřív, já vám vysvětlím, jak to vypadá na silnicích. Pozor si dávejte v Opavě ve vodní ulici, kde se srazily 2 osobní auta díky zahlášení, že nás posloucháte i v Opavě přes aplikaci. A pozor, mám výbornou zprávu, Moni, ale fakt jako skvělou.
3: No počkej, než ty najedeš a řekneš, tak zdržení na dálnici od Rudné ve zúžení kolem Chemičky oba směry, jo, tady hlásil Román. A u Fifejské nemocnice budou pravděpodobně kontrolovat, kdo výjíždí do zákazu.
2: Aha, jasně,
3: tak
2: dobře.
3: A teď mluv.
2: A ještě mám výbornou zprávu, já včera v Brně zjistil, že pokrytí DAB signálu Fresh Rádia je více než výborné. Více než
3: tak
2: výborné.
3: Tak jsme byli pořád spolu.
2: A byli jsme pořád spolu. A chtěl bych upozornit na nehodu v Modřicích, okres Brno-Venkov, kde se srazily 2 nákladní auta. Je to se zraněním a na místě stojí i policie. Tak buďte opatrní, je to nedaleko čerpací stanice Shell.
3: OK, šťastnou cestu.
0: Doprava.
1: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu. Protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy. Dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
4: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si Středa 20. května od 13 hodin multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
0: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
5: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: moje včerejší nepřítomnost způsobila v mém jazykovém základu podle mě velké problémy.
1: Jak to?
0: No tak ty jsi dneska začala tady mluvit o nějakých kanolech.
1: Dobře, ale ty jsi byl v Brně, ty jsi nebyl v Itálii, tak...
0: No právě, víš, jako, to je vymývárna celkem. Tak jak to teda je? Co
1: a
0: to
1: není,
0: jsou?
1: Není to kanál ani...
0: Kanol?
1: Kanale, ale kanoly.
0: Kanoly, aha.
1: Kanoly je italský, já nevím, jak ti to mám popsat, prostě desert. Taková dobrota je to, představ si jako... Představ si takovou trubičku,
0: hořickou,
1: ale křupavou, ne, křupavou trubičku a ona je naplněná náplní třeba z rikoty, jo, a může být příchuť tiramisu, jo, ale je to na sladké bázi děláno, jo, takže třeba tiramisu náplň, já jsem měla pistáciovou, jsem zkoušela, nejlepší byla limetková. A dělají v různých velikostech. Ona buď může být velká, ale ta stojí třeba tak 4 Ečka klidně.
0: Aha.
1: A nebo může být třetinková, ta tak jako na ochutnání, na košt, protože je třeba více druhů.
0: Ta stojí euro 80, ne?
1: To nevím, to ne, dvě.
0: 2,20?
1: Dvě něco, no asi vlastně kolem jako 2 euro, no, jasně. Jo, řekněme.
0: No tak dobré ráno, Moni. Kanoly mají v Claudio Bistro Poruba.
1: OK.
0: Píčeš si?
1: Jo.
0: Do diáře? Do análů?
1: Já si to tady zavádím.
0: Zapiš
1: ano.
0: Si to do análů.
1: Mám to.
0: No, no super, tak, děkuju za tip. Takže bychom si spolu zašli na kanály?
1: Ne na kanály, na kanoly.
0: Kanoly, jo. Že bychom si spolu zašli na kanoly?
1: Určitě, a jestli jsou teda... takový, že se zaměřují na to Itálii, tak já bych doporučovala si na to vyhranit více času, Honzi. To jako...
0: Fakt?
1: Víš... Kanole jako, si dá sníst jako i po cestě na tramvaj, všude, ale zašla bych si na takové italské menu. A víš, jak to uděláme?
0: No zapovědej.
1: Uděláme to tak, že...
0: Aha, jo, to já souhlasím.
1: Dobře, když dneska, ale to zase blbé říct, že když vyhrajou Italové dneska. Ne, takhle. No. Když dneska porazíme Italii, tak aby to jim nebylo líto...
0: Tak je podpoříme.
1: Tak je podpoříme tak, že si půjdeme udělat italské menu.
0: A dáme si kanoly.
1: A dáme si i kanoly. I kanoly.
0: Protože více,
1: Italové vychutnávají jídlo, Honzi. To není, spěcháš prostě.
0: Naučíš mě to vychutnávací jídlo?
1: Jo, klidně, půjdeme na večeři, začneme v 6, skončíme v 9, jo, třeba.
0: Dáme si víno?
1: Dáme si, určitě si trošku dáme. Tak jako, jo?
0: Tak decentně jenom.
1: Vychutnáme si to a dáme si všechno, všechno. Od desertu, nebo promiň, to přeskakuju, od nějakého aperitiva.
0: Od polívky.
1: No a nebo mě napadá, my můžeme...
0: Pomodoro!
1: Taky můžeme vyjít už na 5 a dát si...

0: Takové jako aperitivo, to oni před večeří chodí na drinky a k tomu tak zobkají taková, já nevím, třeba mají olivy, tam mají
1: no to
0: síry.
1: Děkuji pěkně, to zase budu nakopané, já už to vidím, on je 9 hodin, ale nedojdu ani domů.
0: Ale blbost, dáš si jeden drink,
1: jo?
0: No a pak jdeme na večeři hnedka, zostaneme tam sedět a plynule přejdeme.
1: Prego!
0: Jo, co ještě umíš?
1: Ještě umím storie brevi.
0: No, to znamená, co?
1: Na Regione! To znamená, že pouštíme tento skvělý italský hit a vlastně propojujeme tuhle myšlenku, protože dnes český národní tým 16:20 na mistrovství světa se utká právě proti výběru Itálie.
0: A děkuju za tip.

0: Ty poslouchej, když jsme se, Honzíku, bavili o tom hokeji, tak zaznamenal jsi tu kauzu, která hýbe Českou republikou ohledně výslovnosti?
1: Jo, Larsson.
0: No, Larsson a Persson. Jak ty se na to díváš? Tobě to vadilo, nevadilo? Řešil jsi to, neřešil?
1: Víš co, bylo to pro mě překvapení, protože on, Robert Záruba, nezměnil výslovnost jenom u švédských hráčů, ale i třeba u lotyšských. A já znám Edgarse Batnu, jo, je to hráč, který dokonce prošel i českou extraligou, takže jsem na něho dokonce v sezóně několikrát narazil. On je Batna, jo, prostě Batna. A Robert Záruba mu začal z nepochopitelného důvodu říkat Batňa.
0: Batňa, jo. Ale tak Batňa, to zní tak jako roztomilej.
1: Nicméně,
0: kdyby na nás vlítl Batňa, tak je to určitě lepší.
1: Nicméně, jako pozor, Larsson, Gustafsson, to mi teda přijde hodně za čáru.
0: Persson. No ale buď v klidu, údajně to zase bude zpátky, protože republika naše česká na to evidentně nebyla připravená, nebyla.
1: Uvidíme, jak dneska zkomolí italské jména, tam by to taky šlo, že Pietro Nero je třeba Pietro Giro, může být, jako uvidíme. Nicméně, ty jsi mě minule ptala, co znamená storie brevi v italštině.
0: No minule před třema minutama. No. Tak to prostě s prdnickým je, no.
1: A já už vím, co znamená v italštině storie brevi. Já jsem si totiž původně myslel, že to není italsky, ale je to italsky. A storie brevi znamená ony dobré příběhy v překladu vlastně.
0: No, a co jsi myslel, že to je?
1: Já nevím, tak to je vlastně jako jedno,
0: nebo dobře, když jsi říkal, dobré, že to není italsky, tak si myslel, že je to z jakého to, jazyka v italské písničce.
1: No, storie brevi, já si myslím, že to je třeba nějaká angličtina zkomolená nebo něco.
0: Jo, ale jsou
1: to dobré příběhy! A dobré příběhy píšeme i vy tady na Freši. Pěkné ráno, přejeme všem. Za chvilku pokračujeme dále a nebojte, my vás pořádně probereme, protože připraveny máme třeba i dramíky. Wilkins and Becky Hill.
0: Je 6.22.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak. Už jsem to. Oh, on fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
5: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Oslavit výročí svatby stylově?
8: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
9: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
10: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
12: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
13: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
14: Bon appetit.

0: Máte raní, bon appetit, Monika a Honza.
1: Pojďme se podívat i na silnice, my už jsme avizovali, jak to dneska může a asi bude vypadat, nicméně vy potvrzujete, že tam nejste sami.
0: Děkujeme za to, píše Vašek. Dobré ráno, pozor, dopravní informace, policie měří rychlost v Ostravě Zábřehu, tramvajová zastávka Karpatská směr centrum, tak nohu z plynu. No a my rozhodně apelujeme na vás, na řidiče, abyste nohu z plynu pochopitelně dali, protože si myslím, že je škoda si to tak jako pokazit ten den.
1: Jinak připomínáme, že pruh na Ostravu Porubu přes náměstí Republiky je otevřený, nemusí to tak úplně vypadat, když to vidíte z jiného úhlu, ale fakt dá se
0: jede
1: tam
0: to,
1: projet,
0: jede to. Už jsem jel.
1: Honza jel. My jsme si s Markem taky udělali hezké odpoledne a jeli jsme se tam podívat, protože jsme nevěřili. A jenom jsme projeli a konstatovali jsme, no,
0: super.
1: To nestihnou.
0: Jak je to obecně jako
1: asi
0: bylo
1: ne.
0: Se tam projet po roce opět? Co?
1: Tak já tam jezdím tramvajkou a se tramvajky už to vypadá strašidelně, víš, když vidíš ty mužíky pod sebou a říkáš si, tyjo, to tak jako...
0: Kluci, no, stíháte?
1: Kluci! No, já nevím, jestli to jako 8. června, myslím, byl ten datum, kdy se měli vrátit...
0: Za 14 dní prostě.
1: Tramvaje, tak aby jezdili zase normálně, protože teď je to okružní jízda, že?
0: Ano.
1: A no, já nebudu skeptická,
0: takhle,
1: nebudu.
0: Držíme palce, ono to třeba to vyjde.
1: Jo, zázraky se dějou.
0: Posíláme pozdravy i tam. Mimochodem, včera jsem, Moni, byl moc mile překvapen, protože Fresh Radio, kromě toho, že mě doprovázelo až do Brna, tak byl jsem na čerpací stanici v Chlebovicích. Tady kousek. A koho jsem tam slyšel?
1: No to já nevím, koho jsem tam slyšel.
0: Kuchaře a Dunovou.
1: Ale nekece.
0: No jo, ale jste tam, jo. Říkám teda, ale tak krásný. Tak bylo to jako fajn, bylo to hezký. Tak zdravíme do Chlebovic, poslouchaj i dneska, tedy doufám. Jako.
1: No, určitě.
0: No, třeba.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dobré ráno.
1: Zadejte 6, se.
0: 40. Za, co?
1: To je, zadejte se, mi to připadá, jak bys nás tady svolával na nějakou půlkolonu.
0: Ne, dobré ráno, já jsem chtěl jenom popřát všem, kteří poslouchají a to ráno tráví s námi. Je to moc hezké. Dobré ráno, ještě jednou děkujeme za to.
1: Ano, je tady plno mouder. Dneska tohle ráno je unikátní v tom, že kam se podíváte, tam rada na život.
0: Tam úsměv, odborníci,
1: tam úsměv. Paní v tramvaji se podivovala nad radou odborníků. Nebo vlastně nepodivovala, ona se tak jako usmívala.
0: No.
1: Odborníci radí ženám, jak se stát úspěšnými. Tak co myslíš?
0: Muži?
1: Odborníci radí ženám, jak se stát úspěšnými. Nevím, je ta jako odborníci.
0: Prostě jejich víc, jasně. No a tak jak to teda je?
1: No tak jak si myslíš, že by to tak mohlo vyjít? Co by odborník mohl poradit ženě, aby byla v dnešní době úspěšnější?
0: Mně třeba přijde, že ty jsi úspěšná.
1: No, tak či myslíš, že to je?
0: Stářím?
1: Dobře, taky zajímavá rada. Odpověď zní, nejefektivnější je podle odborníku narodit se jako muž.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
4: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
5: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
7: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
8: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Bon appetit! Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad. Monika Dudová

0: TV, taky Fresh Radio, topik 647.
1: Co to bylo?
0: Zorientovat. A to máme digitálky, jo. To kdyby byly normální hodiny s ciferníkem, tak já jsem úplně
1: blesen. Já měl s ručičkama a s ciferníkem vždycky problém.
0: A já jsem nikdy nenosila hodiny, v tom já jsem byla unikátní, jako hodinky myslím, jo. Já jsem vždycky...
1: Ty jako říkala, jak to vlastně myslíš, no? Dobře,
0: no, ne, nikdy jsem neměla, dostala jsem první krásné hodinky v první třídě, růžové, nádherné, za vysvědčení v první třídě a já jsem je nikdy neměla.
1: Aha.
0: A nikdy jsem nenosila hodinky. Je s podivem, že já vím, kolik je hodin, že?
1: No, to mě hodně překvapuje.
0: Zeptej se, jestli se orientuju podle slunce nebo podle stínu.
1: Podle čeho se orientuješ?
0: No, to bylo dobré. Já jsem si vždycky posílala na mobil textovku sama sobě, aby mi přišla s časem. A měla jsem kdysi starou takovou tu kladívkovou Motorola, to vypadalo jak dálkový ovladač. A teď si říkám, proč jsem to tak dělala? Jestli tam náhodou nebyly hodiny, asi nebyly.
1: Měly by, podle mě nebyly.
0: No tak kdysi, Honzi, prosím tě.
1: Ne, Mani, mě se tvoje technologické schopnosti strašně líbí. Prosím vás, kdybyste nevěděli, co má Monika Rudová na tapetě svého mobilního telefonu.
0: Ale tak... za to nemůžu úplně takhle.
1: Ale nekecej, má tam prostě vyfocený los, místo aby tam měla fotku rádi nebo syna, tak
0: měla
1: Monika
0: jsem.
1: Má vyfocený los, jo, seškrtaný vyfocený los a má ho na tapetě.
0: Já
1: pořád
0: si...
1: tam máš? Je to pořád?
0: Jo, já jsem totiž líná hrozně, hrozně líný člověk jsem. Zeškrtala jsem si los, nevím, no. Proč jsem si ho tehdy fotila. Jako fakt nevím. A mám ho prostě v galerii vyfocený, tu fotku s tím losem. A můj mobil, vždycky jsem tam měla Vojtu nebo Ráďu, prostě na tapetě, nebo já nevím, něco
1: já
0: z cestování. Ty jsem nebyl nikdy. A teď ten mobil jsem pochopila si sám vyhodnocit ty tapety, on to možná jednou za čas změní, nebo nevím,
1: ne,
0: proč to dělá.
1: Mně
0: se to, ne, přísám, to není poprvé, co se mi změnila tapeta. Tentokrát, ale je to tak jako půl roku, tam mám pořád ten los.
1: Pojď, tak já ti změním, dáš tam nějakou fotku třeba se mnou.
0: No je úplně, nech ten los tam. On mi vlastně nevadí vůbec.
1: Aha, a byl výherní aspoň.
0: No, to kdybych věděla. Jo, je výherní.
1: Kolik jsi měla?
0: No rentiera právě. Třikrát R a pade. Takže
1: ještě,
0: počkej, tak to je divná fotka.
1: Co
0: je,
1: tu ještě děláš, když máš rentiera?
0: On si, to je divná fotka.
1: To není tvůj los.
0: To není můj los. Jukebox
1: Fresh Radio. Z nás pointa byla taková, že startuje Jukebox právě teď. Pokud máte přání, tak si ho přejte právě teď. Pište, volejte, hlasovkujte.
2: Pošli hlasovku. 777 337 136. Jukebox Fresh Radio.

0: si takhle na mě řve prdnický ve studiu, abych náhodou nezapomněla, co teď budem dělat, viď?
1: No, tak Jukeboxy je tady.
0: Fresh Radio. A David Geta to byl. A co bude teď?
1: Teď přišlo hodně zkazů, my si ale nesmíme odpustit jeden důležitý, ten musíme pustit, protože
0: takže
1: to je
0: dál.
2: Dobré ráno, máme tu krásné středeční ráno a tak mě napadlo, že bychom tam zase při středě, že bych tam zkusil propašovat nějakou hip-hopovou. Jestli byste mi tam prosím pěkně pustili od Resta víc klidu. Nevím, jestli to máte v repertoáru, ale tak snad jo, tak uvidíme. Díky moc, zatím čaute.
0: Čau.
1: Dane, bohužel nemáme. To v repertoáru nemáme, je to jedna z mála věcí, na kterou Aleš Bruna nepřišel, jo, že nedá se nic dělat. Nicméně, my tě moc zdravíme, děkujeme za tvou zdravici a pozor, pozor, mně se více líbí zkaz tady od Terky, která píše mi a říká, nebo píše, Honzo, hoď tam ten největší banger, který všechny 100% provede. Skrillex. Kill everybody. A věř ano. mi, že to tedy jako fakt všechny probere, jo? Jakože, jako jo, probere. Jukebox, Fresh Radio. Takže posíláme to Terce, Danovi a všem, kteří to ráno mají tak trochu prostě jako pomalejší.
0: Co říkáš?
1: Pomalejší.
0: Co?
1: Stávej.
0: Co?
1: Stávej, to je Jukebox, to je Skrillex.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: Počasí.
4: Počasí. Čas je.
6: Dobré ráno, 7 hodin přesně právě teď. Je středa 20. května a pokud vás zajímá, jaké počasí dnes bude, tak dobře poslouchejte. Dnes tedy bude jasno po celý den, teploty od 22 do 25, pokud dnes budete na horách, tak teploty se zastaví kolem 20 stupňů Celsia. No a v noci pozor, klesnou na 10.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
7: Strategický plán Ostravy jihu počítá s bazénem i revitalizací parku. Plán rozvoje na období 2026 až 2030 má proměnit nejlidnatější ostravský obvod v moderní centrum služeb, bydlení, sportu i rekreace s významem pro celou metropolitní oblast. Areál Loděnice u přehrady Olešná ve Frýdku místku se o víkendu promění ve sportovní centrum. Festival přinese 2 dny plné adrenalinu, emocí, rodinné zábavy. Návštěvníci se mohou těšit na extrémní triatlonové závody, dětské sportovní disciplíny i populární překážkový běh. Chystá se historický výjezd Baníku na Duklu. Pekelný vlak nebude šál jen do kotle. Fotbaloví příznivci vyprodali sobotní záchranářskou bitvu už téměř týden před výkopem. Výkop je už ve 14:00.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
6: Pěkné ráno, pozor si dávejte v Ostravě Zábřehu u tramvajové zastávky Karpatská směrem na centrum a Vítkovice. Tam si dejte nohu z plynu, poněvadž policie měří. Pozor také stále ještě na dopravní nehodu v ulici Vodní v Opavě, kde se srazily 2 osobní auta. Zdržet se můžete a proto doporučujeme to objet nejlépe přes ulici Komárovská. Děkujeme za hlášení. Další informace můžete i nadále posílat naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77 337 136.
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
9: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
10: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Radegastů všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy, na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
3: Vyhrávej skvělé ceny. Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: vidíte, tady můj kolega Honza Prdnický už má skoro litr v sobě.
1: Jasně.
0: Koukám teda.
1: To je jontový nápoj mimochodem.
0: Ale a co bude lepší na tobě, malinový, když vypiješ jontový nápoj?
1: No, vyrýsují se mi ty svaly na ruce pořádně. Chceš si mimochodem sáhnout?
0: Kdy?
1: Počkej.
0: No, on fakt neblbní, on fakt tady jde. A co po mě teď chceš?
1: Sáhni si.
0: No dobře, no.
1: Ne, tady.
0: Vždyť se celý třepeš, miláčku. Je ti dobře? Ano, zatěl si pořádně, už se můžeš uklidnit, chudák, budeš chtít něco na ten třes.
1: Bylo to dobrý, ne?
0: Jsi jontový nápoj.
1: Jsi jontový nápoj ještě. No, tak je to v pořádku.
0: Jsi pevný jako šuter.
1: To teda.
0: No, to jo.
1: A nejen na
0: ruce. A stejně kulatý. To se mi zase povedlo.
1: Monika, tak ano. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Dobré ráno, Honza myslel pevný charakterem. Krásný den vám přeji a díky za každé vaše ráno. Pavla!
1: Pavli,
2: děkujem, určitě pevný charakterem. On je pevný, fakt jako tu ruku má pevnou, to ne, že ne.

0: Pracka to je jako to blázen.
1: To je jako medvěd. Jako medvěd má sílu.
0: Na druhou stranu, já už jsem definoval typ své postavy, protože já od pondělí jsem najel na jiný životní styl.
1: Definoval typ své.
0: Co?
1: Nic, nenech se rušit. A?
0: Já už jsem to právě nějak jako vycítil, jak to tady se mnou vlastně je. Tak já jsem v prvé řadě vysoký, svaly urostlý muž.
1: Kolik měříš?
0: 186.
1: A to jsi vzal kde? Opravdu? Dobře, takže já si to, když dovolíš, dám si to. Vysoký.
0: Ano.
1: Jak to znělo dál?
0: 186.
1: Dobře, ale dál si říkal...
0: Urostlý svaly.
1: Svalnatý. Se píše samo ten inzerát, no. Vysoký svalnatý.
0: Hledám ženu.
1: A prosím mě, proč hledáš? Všichni víme, že jsi včera byl v Brně. A já se vsadím, že jsi tam nebyl sám.
0: Já už jsem našel, no jasně.
1: No tak, takže ženu nehledáme.
0: No, tak
1: co hledáme, kredenc nebo...
0: Hledáme...
1: novou postel hledáme.
0: Novou
1: Pravděpodobně budeme potřebovat novou postel. Ano, brzo. Co dál?
0: Povlečení nějaké navíc by se hodilo.
1: A to si seženeš.
0: Jo, dobře.
1: Ještě jsme u tvojí postavy, to máš jenom vysoký svalnatý. A
0: to
1: dál?
0: To zhruba stačí, si myslím. Víc bych nepsal.
1: A ten inzerát ještě, co my píšeme, ten je aktuální k dnešnímu datu nebo takhle? Nebo to bude teprve jako v budoucnu, to takhle budeme psát.
0: K dnešnímu datu příštího roku.
1: Dobře, tak jo.
0: Jo?
1: Super, tak fajn.
0: Tak to pošlem.
1: Good luck.
0: Tak děkuju.
1: Prosím.
0: Tak jo, tak snad někdo odpoví. Už to píplo nebo něco?
1: Musíš chvíli počkat.
0: Jo.
1: To zázraky se nedějí na počkání.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Máte rádi divadlo a humor?
8: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
7: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
8: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
7: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
8: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
9: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
10: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
9: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
11: Víkend na chatě, stylově.
12: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
14: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
15: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
16: Bon appetit. Bon appetit. Lost my face, don't know where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Hey.

0: Calvin Harris a také Rihanna na Freshi. Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Monča se tak jako mimo éter přiznala k tomu, že její muž Ráďa jí pozval na koncert. A jedou na něj do Luhačovic?
1: Ježíš, to když to řekneš takhle, zní úplně
0: blbě. Tak vystoupí duo Yamaha nebo kdo?
1: No, dívej, ok, tak já ti to teda ne, řeknu, když s tím mnoho riskuju do našich budoucích dní, ale pro nás je hrozně velká vzatnost, když my s Ráďou můžeme být spolu, my se jako míjíme. On hasič, já moderátorka, prakticky my se fakt doma potkáváme občas. Po dlouhé době jsme teď spolu strávili neděli, takže jsme se spolu zvládli probrat.
0: Probudit fakt vedle sebe.
1: Protože to my taky neznáme. Já odcházím ve 4, on když odchází do práce, tak odchází jako vstává taky v 5.
0: Jaké to bylo?
1: My se fakt míjíme.
0: Že jste se zbudili po dlouhé době vedle sebe bylo a viděli to, jste na sebe.
1: Jo, takhle, tak perfektní.
0: Byl to šok?
1: Ne,
0: to jako je to pořád stejný. Jo?
1: Tak
0: jo,
1: je to, řekla bych, lepší ještě. Určitě.
0: Dobře, no. Tak a teď zpátky ke koncertu.
1: No a právě, že jsme měli už hezkou neděli a z té neděle vyvstal nápad, že by mě Ráďa vzal ještě v pátek teď, co bude, protože mimořádně klepu, já nemám večer žádnou moderovačku až o víkendu.
0: Jasně.
1: A nebo předtím. A přišel s nápadem, že bychom si mohli zajet na koncert.
0: Já mám fakt strach,
1: do Luhačovic.
0: Já právě, a já chci říct, že já mám, já mám jako tip, co by to mohlo být, jo?
1: Co by to mohlo být?
0: Na co byste mohli s Ráďou jet, protože v Luhačovicích, kdo tak jako vystupuje v Luhačovicích?
1: No, tak jako... Ale jako duo Yamaha to fakt není.
0: Není?
1: No, duo Yamaha to zrovna není.
0: Ale ty by si i jela, co? Jak
1: asi ne, já musím říct, že jako nic proti, ale jako asi ne. Ale Ráďa, koho miluje a koho má fakt rád a poslouchá celý život.
0: Medvěda.
1: My jedem, to bych taky jela. To mi taky nevadí.
0: My jedem
1: na Vlastu Rédla. Nesmíj se. Zlomečku.
0: Vínko červené. Moni, já jsem čekal cokoliv. Ale
1: nelži.
0: Vlastíka ne?
1: Jo.
0: Možná by se patřilo říct jako obecně jako pro některé posluchače, kdo to je? Můžeš to prosím tady objasnit?
1: Ale Vlasta Rédl, to je pojem. Teď pátek v Luhačovicích koncert tohoto velkého muzikanta. A poslouchá ho i můj syn.
0: Co jste mu udělali?
1: No nic, jenom to hezké sedění prostě. Ráďa předal svoji genetickou informaci hudební.
0: Moni, to znamená tedy, že v pátek nebudeš v rádiu?
1: Ne,
0: prosím tě,
1: ano, on už je sice důchodového věku, ale hraje normálně večer.
0: Jo? Já myslel, že to bude v 10 dopoledne právě, víš, ten koncert. Jako.
1: A už nikdy nic neřeknu ze svého.
0: Máš to i potom z Meet and Greet?
1: Ano, setkání proběhne.
0: Jo?
1: I když tomu neříkáme takhle, ale normálně pivo po koncertě.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.
0: Tak si to moc užijte, jo?
1: Já ti moc děkuju.

0: Voucher za dvojku do Nošovic čeká pro někoho, kdo si to v pátek vyhraje. Zatím máme v kvízu naopak dva finalisty.
1: Ty nezamlouvej to.
0: Martina a Vojtu.
1: Nezamlouvej to.
2: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio. Generace Y na Fresh Radio.
0: A co jako?
1: Budeš zpívat v první řadě?
0: Ano, budu v pátek zpívat s Vlastou Rédlem, jestli zahraje tady
1: poslouchej,
0: tohle.
1: Poslouchej, to bude takový ten koncert, kde bude ale před stage, kde budou židle před stage, ne? Kde se sedí.
0: Ano. Jako ale jestli chceš, můžeš se postavit.
1: Kdo to zvládne, se může postavit, si spíš chtěla říct, že? Jakou máte řadu?
0: To nevím, to jako nevím, jak to pořešil Ráďo. Ráďa.
1: Tak jestli, doufám, že první aspoň ne.
0: A to ještě nevíš, že mi před koncertem chce vzít na kafe do Elektry.
1: Co je to Elektra?
0: No, nejznámější kavárna tady v Luáčovicích.
1: Kolik zavírá, ve dvě?
0: No, nevím. Ale pozor, tam když se jedou rekreovat právě babičky s dědečkami, by se zdivil, jak se tam odhazují ty hole a tančí se tam ve velkém.
1: A to je brzomony ještě prostě žije. Na tebe, ale no, tam to žije, ale trošku jiná.
0: Třeba, když já jsem mrtvá v 9, tak to já úplně zapadám do téhle skupiny obyvatel.
1: Dobře, ale tak nejsi důchodce ještě přece, ani tak nevypadáš.
0: Co jsi milé, to je od tebe milé, že si to myslíš. Já vlastně dneska praštím něčím.
1: Právě, že vypadáš jako výborně a mně přijde jako škoda, že jdeš na Vlastu Rédla.
0: Mně to nepřipadá.
1: Tebe bych viděl spíš třeba na Hardrika. A kdo tu
0: trávu, tak no, no.
1: Jenže tam se nesedí. Tam se nesedí na těch koncertech.
0: Jako myslíš věkově víc, jako že mám Hardrikovi, jo?
1: No, myslím si, že ano. Což je jako lichotka pro tebe.
0: No dobře, ale ne.
1: U paty ořecha nevím, jestli tady jako uděláš nějaký.
0: Mě úplně jedno, já si sednu i pod patou lípy, jako mi to... Je to fuk.
1: Tak jakou písničkou máš od Vlasty Rédla nejradši?
0: Já tuhle, to si trafil. A už jako nech toho, už konec toho interview.
1: Už stačí?
0: Prostě v pátek jedu do Hluhačovic,
1: Do Hluhačovic, no tak jo, tak si to užij. A my za chviličku pustíme kvíz naopak, jak zazní signál. Nečekejte, volejte, držíme palce.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
3: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: kvíz? Naopak! Volej do studia 77 337 136.
1: Slečna Sia, nebo už asi ne slečna, ale...
2: Zralá paní,
1: bych řekla. Sean Paul, taky zralý pan.
2: Ahoj.
3: Dobré ráno.
2: No, dobré ráno. Ahoj.
1: Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Dan.
2: Ahoj, Dane.
1: Ty počkej, to je náš Dan?
3: Ne, jiný Dan.
1: Aha, no tak jo.
2: Není to jukeboxový Dan, to nevadí, ale...
1: To nevadí.
3: Ne.
1: To nevadí. Odkud jsi, Dane, prosím tě, jestli teda jako můžeme...
3: Havířov,
1: no, to mám Monča ráda.
2: Jo, tam jsem se narodila. Tak si ready, prosím tě, 10 otázek, potřebujeme špatné odpovědi a máš minutu na to, aby ses vymáčkal, Dane. Je to OK?
3: Je to OK.
1: Tak pojďme jo. Na to!
0: Kvíz naopak! Kvíz naopak!
1: Milý Dane, které zvíře dělá? Kokodák?
3: Ježek.
2: Protéká Ostravou řeka Vltava, ano nebo ne?
3: Ano.
1: Mm-hmm. Co je to hokejka?
3: Střelná zbraň.
2: Hrajeme dneska na mistrovství světa v hokeji z Itálií. Ano, anebo ne?
3: Ano.
2: Dane, hrajeme z Itálii dneska.
1: Dane, já tě něco prosím poslouchej.
3: Já jsem zrovna v Itálii, mě to spletlo.
1: Ty jsi v Itálii zrovna?
3: Na Sicílii.
1: Ježiš.
2: Je zavířovali na
3: Sicílii. Já vám tam pošlu kmotra za to, že jsem nevěděl.
2: Tak jo, tak Dane, prosím tě, když tak ještě zítra. Vám to je líto.
3: Tak jo.
1: Ahoj. Dane, mě to mrzí. Čau, a to posílám, tuhle písničku posílám tobě, jo?
3: Tak jo, díky.
1: Tak jo, čau.
3: Ahoj.
1: Čau.
2: Prosím tě, co mu to posíláš?
1: To je warm-up money na pátek přece. Vlasta Rédl bude.
2: Přesně.
1: Já jsem tady dostal strašnou bídu od posluchačů. Píše VV, hele Honzi, víš, kolik lidí poslouchá Stinga a kolik mu je? Neobouvej se do Rédla. A tady píše dokonce nějaký posluchač, co se perňajs navážíš do Rédla, styď se, muzicírování od Boha.
2: No.
1: Tak jo.
2: Zase další tvoje životní zkušenost. Ty se toho tolik naučíš tady, věm ráda.
1: Moni, nechcete mě pátek vzít sebou?
2: No dobře.
1: Jo, vidím Rédla, díky, jak víc naopak opět zítra.
0: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. Doprava?
2: Doprava.
1: Počasí.
2: Počasí.
3: Počasí.
2: Počasí.
4: Dobré ráno, je 8 hodin a připraveny pro vás máme také další zprávy. Pokud vás zajímá, jak třeba dnes bude, tak dobře poslouchejte. Dnes totiž teploty od 22 do 25 stupňů Celsia. V Ostravě bude jasno, pokud tedy razíte do vyšších poloh, tedy na horách, teploty do 20, v noci klesnou k 7 stupňům.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy.
5: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava za zhruba 1,5 milionu pořídila svého prvního humanoidního robota. Technologický pomocník najde uplatnění ve výzkumu kyberbezpečnosti, integrace do výroby i v rámci zcela nového studijního předmětu. Těžba černého uhlí v Česku definitivně skončila, ale pro bývalé havíře z dolu Doubrava zůstává hornictví součástí života. Po letech se totiž znovu sešli. Na jedné z nejstarších šachet Karvinská strávili většinu svého pracovního života. Bývalí havíři, kterých se i po 19 letech od uzavření šachty sešlo na 200, doufají, že hornická historie z regionu nezmizí. Brána letního koupaliště v Havířově se poprvé otevře 5. června. V areálu zatím probíhají poslední úpravy. Návštěvníci se mohou těšit na opravenou odpočinkovou zónu u velkého bazénu a jednou z letošních novinek bude snížení věkové hranice pro vstup na letní koupaliště bez doprovodu, a to na 12 let. Hokejisté Slovenska porazili na mistrovství světa ve skupině B Slovinsko 5-4 po samostatných nájezdech. Po úspěchu proti Norsku a Itálii vyhráli i třetí zápas na šampionátu. Z 8 body jsou druzí za 100% Kanadou. Český tým je o další bod třetí.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
4: Dobré ráno, posíláme pozdravy na cesty v metropoli. Pozor si dávejte v Ostravě Nové Bělé na Plzeňské ulici, kde osobní auto srazilo motorkáře. Je to na úrovni křižovatky s Mitrovickou ulicí. Opatrní buďte taky v Havířově v Chropové ulici, kde se srazily dvě osobní auta. No a pozor, hlásíte nám taky problém na dálnici a silnici D56, zhruba 57. kilometr směrem na Ostravici. U Bašky se srazily dvě osobní auta. Tak opatrně, v případě dalších komplikací na cestách klidně volejte nebo pište 77 337 136.
1: Doprava?
2: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Mami, mami, mimino stegosaura.
8: Vteřinku, jenom něco pošlu.
7: On chodí, jde k nám.
8: Jo, jo, už to skoro mám.
7: Je, ty seš ale roztomilej.
8: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
9: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.
9: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.

0: Your husband is coming.
1: Dobře, 20 může být pro někoho málo, ale 40 už je zase hodně, ne? To už je zase to je jako dost, moc vedro, no, ne, to je moc
2: 40
1: vedro.
2: 40 stupňů, to jsme tady ani v Česku nikdy neměli, podle mě 40 oficiálně naměřeno, nebo jo?
1: Do Evropy, že... prosím tě, Honzi, míří africká vedra, takže nám vlastně ani nevadí, že se nás to úplně netýkal, nás.
2: No ale i u nás bude teplo, i u nás bude teplo.
1: To jo. A dokonce bude teplo i o víkendu, docela dost bude teplo o víkendu. Konečně by to mohlo vypadat tak, jak si představujeme, 23-27.
2: Dokonce já jsem slyšel, že podle meteorologů by mělo přijít

0: přelomu tam toho dalšího začátku. Jako no.
1: Jo, tak, takže je možné, že v neděli se to někde přehoupne přes 30, jo? Takhle
0: to
1: myslel.
0: Je dobře, to tak. No a tak samozřejmě my jako upozorňujeme na to, abyste byli opatrní, protože toto už jsou tropické hodnoty. Tedy rozhodně dodržujte pitný režim, bez pochyby, to prostě musíte. Potom důležité je se namazat.
1: Chránit svou hlavu, pak když trpíte na úpaly třeba.
0: Šeltovka, šátek, klobouk. Pozor, letošní léto bude v módě, hlavně co se týče klobouku. Jo,
1: to bude, jo.
0: No to já vím. Jsem řekl já, protože já letos chci nosit klobouky, víš?
1: Jo, počkej, takže to není trend, to je jenom tvůj výmysl.
0: No podle mě to trend bude, jako já to totiž zavedu, mě se ty klobouky strašně líbí. Takže prostě se chraňte, pijte, jeste, namažte se a užijte si to. To je důležité, že jo? Jo? A my?
1: My se jasná.
0: My k tomu posíláme další skvělé písničky, MK, anebo taky Tom Odell třeba za chvilku. Ještě něco, co bys chtěla zdůraznit třeba?
1: Teď jsem nabitá a nepotřebuju žádné další
0: věci. To je dobrý, že jsi nabitá. Tak já ti posílám další písničky, které tě dobijou, jo?

0: opatrně, opatrně.
1: Bacha na sebe.
0: Jsi málem upadla, jestli ti to nevadí.
1: Já v tom jsem unikátní, dokážu spadnout dokonce na rovné cestě. To se mi stalo taky. Když na chodníku, po chodníku a najednou, ha,
0: po víně? Sedíš. Nebo před vínem?
1: Bohužel, je to úplně jedno. No jo. Nemá to vliv.
0: 8.20 je aktuální čas. Dobré ráno přejeme Tom Odell a taky Lost Frequences. Právě teď dohrávají v rámci ranního Bon Appetitu.
1: My vás chceme pozvat na vysílání Fresh Rádia, což děláte určitě. Pořád jsme za to rádi, ať už posloucháte přes apku nebo DAB+. My dneska ovšem počínají 12. hodinou budeme přepojovat na živé vysílání, které bude právě z Ostravy Přívozu. Tam se rekonstruuje dům na náměstí Svatopluka Čecha a řeší se záměr zapsat tento dům mezi kulturní památky. My tam budeme, abychom přímo slyšeli, viděli a živé vysílání tam s váma bude mít Turda a pak i odpolední dvojice Marek s Mikaelou.
0: Krása. Navíc já tady vím, že spousta obyvatel Ostravy si o náměstí Svatopluka Čecha myslí své. Na druhou stranu, mně se tam ta oblast strašně líbí,
1: tak,
0: protože
1: ten kostel
0: je úžasný, fenomenální. To je jako,
1: by připadá dokonce nejkrásnější v Ostravě.
0: Jo, já si jako dovolím souhlasit, takže já jsem rozhodně pro. Pokud budete mít náhodou cestu kolem náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě, tak se za námi zastavte, budeme moc rádi.
1: Obvod se proměňuje a bylo by dobré, abyste zjistili, pak když tady k tomu máte stejně blízko jako my, jak.
0: Ano. A víc nic, za chvilku pokračujeme dále. Posloucháte ranní Bon Appetit, zdraví Monika Dudová.
1: A taky Honza Berniký.
0: Dobře.
2: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. kopyostrava.cz. Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
3: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
2: Kontaktujte pulari.cz.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavni.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Komplex, město park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Komplex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
2: Bon appetit. Metropolitní fresh recept, jak nahodit baterky. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: 8.31, bon appetit.
1: Paraleliem se taky hitovka Happy.
0: Fresh Radio.
1: A dneska je 20. května, to znamená, že je přesně 20 dní od 1. máje. A kromě toho... Kvetové hody, nechtěl říct. No počkej, ty se směješ.
0: Ty seš mi teda informátor.
1: Ty se směješ, ale počkej, ono to má hlubší téma.
0: Dobře,
1: jo,
0: takže dneska je den jahod, nebo...
1: No, ne, jinak, jo. Dneska je den sběru jahod, protože my víme, že jahody už jsou dlouho jako v obchodě zralé, už jsou výborné, už se dají sbírat, jo. Navíc existuje v Česku spoustu farem, které...
0: Říkám, ty jsi informátor, no.
1: Které nabízí, když se zaplatíš vstup, že si natrháš jahody sama. Jo? A dnes je ten ideální den, protože dnes je den sběru jahod, dámy a pánové. Jahody. Prostě jahody jsou zralé, jahody jsou tady. Pojďme, dádo.
0: Jahody. Jsem totiž jahodová, holčička jahodová. Ano, takový, já nevím, jogurt jahodový je výborný.
1: Je.
0: Nebo když si uděláte pohár s čerstvou jahodou.
1: A jahodový knedlík.
0: Palačinky s jahodama čerstvýma.
1: Může být, ano. Já jsem jenom to chtěl jako říct, že vlastně jahoda je... ovoce, zdravé ovoce a vlastně je to jako fajn alternativa na léto, třeba na oběd, víš? Je to tak,
0: že si dáš jahody se vzduchem.
1: Ty se ale směješ, ale babička třeba normálně v létě obědvá jenom melon. No, normálně má na
0: jo,
1: oběd
0: to
1: melon.
0: Taky, to jo, taky
1: takže
0: tak,
1: pozor, jako může to být.
0: A když bych se chtěl rebelovat třeba dneska, nazbíral si někde na nějaké farmě ty jahody,
1: no.
0: Tak když si je potom pomáčkáš v misce, pocukruješ, jak mi pustí tu šťávičku.
1: No, já vím.
0: To je co.
1: To je něco. To je žužola v mužu. Já prosím vás, tohle byl takový vstup na uvolnění, jenom byste věděli,
0: hlavně
1: že...
0: Hlavně na úrovni.
1: Hlavně na úrovni, abyste věděli, že opravdu dnes, tedy 20. května, kromě toho, že svátek slaví Zbyšek, můžete si natrhat, nebo měli byste si natrhat jahody.
0: Dobře, že to víte, proto si koupíte banán.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
5: Kvíz naopak! Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
6: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb. Špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Secesní restaurace Ondráž ve Svijarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit.
5: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Swims, dobré ráno na Freshie, 8 hodin 41 minut a jeho novinka Mr. Know It All.
1: Tedy Swims bude v létě na Kalesovo Ostrava.
0: Bude.
1: Jdete tam kvůli němu?
0: Ano.
1: A nebo máte namířeno na úplně jiný festival kvůli úplně jiného interpreta?
0: Takhle, já se jako letos těším rozhodně i na 21 Pilots v rámci Colorsů, ale taky se nemůžu dočkat třeba na Calvina Harrise a DJ Alessa na Beats for Love.
1: Já se přiznám, že se těším dokonce na Štěrkov na Open Music, kde budou tak jako zajímavé pojmy a hlavně zajímavá spojení.
0: No, Jarek Nohavica, a abych jako posadil korunku na to na strom na hlavu.
1: A nebo třešničku na dort.
0: Klidně může být.
1: A nebo jahůdku na dort, když dneska teda sbíráme
0: jahody. Já se těším na FM City Fest, který bude za pár týdnů, kde vystoupí třeba Robin Schulz.
1: Tak co, dejte nám vědět, naše číslo na WhatsApp znáte rádiový, tak pošlete hlasovku, na koho o letošním létě
0: nejvíce tkvíte.
1: Na tak. Koho? Asi
0: může,
1: jo,
0: může to být i takhle. Důležité je říct, že festivalová sezóna už je oficiálně zahájena. Je tady a těch festivalů v naší metropoli a blízkém okolí bude několik. Drupy dorazí třeba na slavnosti jihu už za pár týdnů tady do Ostravy. Jo? Mluvili jsme o Calvinovi Harrisovi, Jaromír Nohavica, Robin Schulz. Prostě je toho víc než dost. Tak no. Kam se chystáte a na koho se těšíte nejvíc?
1: A chce se jim tady. Drupy už tady totiž byl. On tady byl už v lednu, si představ.
0: Já vím, asi to byl prostě úspěch.
1: Tak jo. Líbí se mu prostě Ostrava.
0: Tak dejte vědět.
2: Metropolitní. 77 337 1036.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Fresh Radio.

0: Kelvina Harrise, jasně, chápeme. Mhm, OK. Kdo píše tobě, co?
1: Lada, to je takové hezké jméno, wow. Ale asi na mladou holku, protože ta píše, že se těší nejvíce na Pemrebit, takže to tuším,
0: ale
1: že bude MMC Fest. Lada.
0: Moc hezké jméno, zdravíme Ladu.
1: Prosím tě, ještě tady mám další, jestli mohu si dovolit.
0: Máš to třeba tak, Svatavu ještě nějakou?
1: Ne, Svatavu ne, ale mám tady Slávka a Slávek se těší na Barboru Polákovou, takže ještě jako no open music.
0: Hele, mně se líbí, že nám napsal i náš věrný posluchač Bohumil. Krásné ráno, prdelky moje. Měl jsem koupené lístky na Beach for Love, ale kvůli tomu, že v práci mi nedali dovolenou, tak jedeme do Chorvatska k moři s celou rodinkou. Lístky jsem prodal. Jinak Calvin Harris, Charlotte De Witte, Paul Van Dyk a jejich spousta. A hlavně Marshmallow!
1: No jo, jdem do toho.
0: Marshmallow a Portugal The Man taky dorazí letos. Nebo teda Portugal The Man ne, ale Marshmallow ano. Bude na Beats for Love a věřím, že rozhodně zahraje i tuto pecku. To je novinka Phoenix. Tohle je prostě totál letní vibe. Nevím, jak to máš ty, ale já jo.
1: Je to tam, prosím tě. Dívej, jak se pohupuju nožkou.
0: Jo, vidím to. No, to teda něco a skáčeš.
1: Celý mixážní pult jede.
0: Tady třepe úplně. No nic, tak ať to léto bude hlavně skvělé. My se těšíme na vás s Mončou opět zítra, tedy ve čtvrtek 21. května. Do té doby mějte krásný den, nezapomeňte dneska odpoledne fandit. Česko-Itálie 16:20.
1: Ať to dopadne. A jinak těšme se na zítřek, protože zítřek je moc krásný den, má perfektní datum.
0: Proč?
1: No to poznáš.
0: 21. května 2026.
1: Co je zvláštního na tom dně, že?
0: Jsme se seznámili.
1: Ne.
0: Co je na to mě?
1: A na to přijdeš.
0: Až zítra?
1: Tak jo, a možná budeš šikovný a přijdeš na to i dřív.
0: Jo, máš narozeně, ne? Máš, v únoru máš
1: no,
0: narozeně.
1: No, tak pál.
0: Ty máš svátek. Tak já tě mám. No, tak
1: já to s chlapama dělám, jo? A pak vždycky něco dostanu, protože oni vlastně sami přijdou na to, že by měli přinést zítra minimálně puget.
0: A bude ti stačit posadalíčko jenom?
1: Bude, když no. Tomu přidáš snídani.
0: Není problém.
1: Dobře, tak jo.
0: Mlíko.
1: Tak mě překvap.
0: Tak jo, tak těšíme se zítra, raní bon appetit. Ahoj!
1: Čau!
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimonka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Počasí.
4: Počasí.
3: Počasí.
4: Počasí.
5: V Ostravě aktuálně 16 stupňů Celsia, jasná obloha, tak tomu bude i po celý den. V maximech 22 až 25 stupňů Celsia, na horách deska Beskydy nebo Jeseníky v maximech 21. Teploty v noci kolem osmičky, takže pro jistotu ty bundy raději ještě vemte sebou. Zítra teploty od 21 do 25, na horách okolo 20.
3: Fresh
4: zprávy.
3: Fresh zprávy.
4: Fresh zprávy.
6: Strategický plán Ostravy jihu počítá s bazénem i revitalizací parku. Plán rozvoje na období 2026 až 30 má proměnit nejlidnatější ostravský obvod v moderní centrum služeb, bydlení, sportu i rekreace s významem pro celou metropolitní oblast. Ostravská galerie Dukla v Ostravě Porubě představí výstavu maleb ostravských malířek Anny Matušincové a Terezy Mátlové. Vernisáž se koná v úterý od 18. hodiny. Areál loděnice u přehrady Olešná ve Frýdku místku se o víkendu promění ve sportovní centrum. Festival přinese 2 dny plné adrenalinu, emocí i rodinné zábavy. Návštěvníci se mohou těšit na extrémní triatlonové závody, dětské sportovní disciplíny i populární překážkový běh. Chystá se historický výjezd Baníku na Duklu. Pekelný vlak nebude s šálou jen do kotle. Fotbaloví příznivci vyprodali sobotní záchranářskou bitvu už téměř týden před výkopem. Výkop je ve 14 hodin.
3: Zprávy.
4: Fresh zprávy. Doprava. Doprava.
5: Aktuální dění na cestách v metropoli sledujeme po vás, tedy pro vás až i po 9. hodině. Dobré ráno. V ulici Zámecká ve Staré Vsi nad Ondřejnicí si dávejte pozor, osobní auto tam silo do svodidel, je to těsně za tím kruhovým objezdem, můžete se zdržet. Pozor taky na 57. kilometru silnice 56 ve směru Ostravice. U obce Baška se srazily 2 osobní auta. Stále se taky ještě vyšetřuje dopravní nehoda v Chrpové ulici v Havířově, kde skončily v sobě 2 osobní auta. No a pořád ještě není vyřešena dopravní nehoda na Plzeňské ulici v Ostravě Nové Bělé, kde se to štosuje z obou stran. Je tam srážka osobního auta a motocyklisty.
6: Aha, originálně taky upozorňujete na policejní hlídky. Slovenská přívoz dělají kuky-kuky.
5: Kuky-kuky?
6: Dělají kuky-kuky.
5: No a slovenská přívoz není úplně náhoda, protože slovenská fabrik začíná právě teď. Marika Tošková je připravená se svým skandálem, teda musím říct, že je to taky krásná žena.
6: Je to neuvěřitelně sexy žena.
5: A my se s Mončou loučíme. Nazdárek!
6: Tak jo, pa, opatrujte se zatím.
3: Doprava?
4: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
7: And the only prescription is more cowbell.
8: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví 20. a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
9: Kartel Pizza Ostrava. výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
10: Letní rande, stylově.
11: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
12: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásnou a pohodovou středu všetkým, milí moji, opět je tu od mikrofonu Marika, opět vítá na Freshi a opět ponúka svet celebrit. No, tak káda mi nedáte košom, ideme na to.
0: Skandál

0: Jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: Co se mu stalo?
4: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
5: Tohle jsem fakt nečekal.
6: Kontaktujte pulari.cz.
7: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
8: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
2: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Skandál s Marikou. Na Fresh Radio.
1: Takto šťastná nikdy nebola Natalie Portman. Žiari po boku známeho Francúza a ukázala dokonca brúško. Vítajte späť na Freši v Škandále. Herečka priznala, že so svojím partnerom, francúzským hudobným producentom, očakávajú tretie dieťa. Žiari po boku Francúza šťastím a tehotenstvo je naozaj sekne. Správu exkluzívne oznámila pre Harper's Bazaar Portman, ktorá má 44 rokov, je dcerou lekára, špecializujúceho sa na plodnosť a preto si dobre uvedomuje, aké náročné a bolestivé môže byť snaženie sa o miminko, že? Vyrastala som s tým, že som počúvala, aké ťažké je otehotnieť. Poznám veľa ľudí, ktorých milujem a ktorí si tým prešli veľmi ťažko, preto sa snažím byť v tomto smere citlivá. Je to krásna a radostná vec, ale zároveň nie je vždycky jednoduchá. Toto dodáva a dodáva tiež, že si svoje šťastie veľmi uvedomuje. Som si toho vedomá a som veľmi vďačná. Mám hlbokú úctu a pokoru. No tak čo dodať? Iba asi gratulujeme.
0: Skandál s Marikou.
2: No, super.
3: Co no, super?
2: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
3: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Máte rádi divadlo a humor?
7: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
6: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh šesti lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
7: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
6: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
7: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
8: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
9: Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Fresh.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: JJ na Fresh Radio.

Fresh Radio. Fresh Radio. Buď Fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: Doprava. Doprava.
1: Jako každou jinou středu, tady i tu dnešní, která zatím není ničím výjimečná, krom toho, že svítí sluníčko, že jo? To jsme tady několik střed, několik měsíců po sobě asi ještě neměli. Tak na cestách se něco málo děje. V Havířově ulice přetratí, osobní auto a sražený chodec, probíhají tam zrovna záchranné práce. A ještě přidám upozornění zase, které jsem viděl na vlastní oči. Když jedete v Ostravě přes Centrum pro Česko-Bratrské, tak na úrovni zastávky, které se říkalo u Baníku. To jak ono se jmenuje Husovsad? Zase někdo mi určitě rychle odpoví. Myslím, že to je Husovsad, no jinak řečeno u Baníku. Tak na zastávce směrem na Fifejdy, z centra na Fifejdy, blikají paní policisté, tak se tam něco děje.
0: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šeno.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
2: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
4: Kontaktujte polary.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí, jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
8: Oslavit výročí svatby stylově.
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
11: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

tam, tadam, tadadam, tam, tak trošku vypůjčené Prodigy, že jo, Out of Space, ale tak to prostě dneska funguje. Jdeme zase na nějakou informaci, která se vztahuje k České republice. A nejenom samozřejmě v Česku, ale už frčí v uvozovkách i v Česku, co se týče podvodů, nová vlna. A ti takzvaní kyberšmejdi se prý začínají zaměřovat, a to je takové ošemetné slovo, na ženy, a teď přijde to ošemetné slovo středního věku. Co to je střední věk? Jo, protože když se na to podíváme různými pohledy a různými věky, tak je to relativní, že jo? Pro někoho, komu je 90, tak střední věk je třeba 65, že? Naopak pro někoho, kdo má problém s dětmi, takzvaný pedál, tak pro něho je střední věk třeba 17, to už pro něho přijde stará ryža. A já si myslím, že střední věk je, dejme tomu, kolem 50. A je tady nová varianta, jak vás nejenom obrou prachy, ale aby si to pojistili, že nebo znete, tak ještě z vás vytáhnou nahaté fotky. Dobrá cesta. Dobrá cesta, možná by se mi hodilo tohleto školení, jak vytáhnout z jak to bylo střední věk? Střední věk žen, peníze, plus ještě jako bonus dostat fotky a pak je vydírat, hele, jestli to zveřejníš, teda jestli si půjdeš stěžovat na policii, tak já tady pošlu ty fotky na internet. A víš co, já je teda nepošlu, ale ještě mi pošleš dalších 200 tisíc a za půl roku a pošli mi ještě 50, to je normálně jako spořitelná. To je dobrý biznis. Má to pravda jeden ten háček, že to není úplně legální, ale jako vidím to perspektivně.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Alexander, girl, I know what you like.

0: Včera jsem to tady zmiňoval, ale pak jsem zapomněl, no zapomněl, neměl jsem čas, protože jsem se do domova vrátil někdy kolem, já nevím, 8 hodiny plus minus. A co jsem zmiňoval, že bude představena, včera tady byla představena nová škodovka zvaná Epic, tak teď rychle doháním ty mezery. A jako na první pohled musím říct, byť škodovky mi v podstatě jakože nevadí, tak tahle se mi to opravdu nelíbí. Když jsem viděl první fotku, tak mě napadlo, to vypadá jako ta plastová sněhová škrabka na sníh. Jak to vesměs vozíme v autě, má to takový černý hrabák ze předu dole. No, zvláštní, jak ty auta se prostě dneska unifikují, tak jestli to je Hyundai nebo škodovka, to bych za jízdy normálně asi ani nepoznal už, což je škoda. A startovní ceny, pokud jste nechytli, tak ten představený včera začíná na 779 tisíci korun. A ke konci roku se objeví takzvaná socká verze, základová výbava 619 tisíc korun.
1: Jirka a Javorský. Pondělí až pátek od

0: Růžový sok. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz
2: Moje auto mě reprezentuje.
3: Automička IMO.
2: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
3: Automička IMO.
2: Perfektně umyté auto od 109 korun.
3: Automička IMO.
2: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
3: Automička IMO.
2: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. And the only prescription is more
5: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.

0: Je takové jedno pořekadlo, kterým se já dost často řídím, skoro vždycky, že když už se něco dělá, tak se to má dělat pořádně, teda s výjimkou rádia samozřejmě. A tak mě teď pobavil článek, kde opravdu to ale mohlo dopadnout téměř tragicky. Takhle na jedné škole v americkém Wisconsinu probíhalo školení studentů ze zdravovědy a instruktor předváděl, jak vypadá, když dostanete infarkt. Jenomže co takzvaně čert nechtěl, on ho doopravdy dostal v tu chvíli. A byť bych teda typoval, že asi si budou studenti říkat, hej, dobře to dělá, dobře to, tyjo, fakt do... Tak ne, měl štěstí v tom, že v rámci toho školení tam byl i hasič, který taky první sekundy si říkal asi dobře, dobře, ale pak pochopil, že skončila simulace a nastala realita, takže s pomocí studentů ho pak rozhýbali, rozdýchali a tak dále. A upřímně a stručně řečeno přežil. Ale jako, já teda nevím, jestli bych v téhleté situaci dokázal nějak zareagovat, protože bych spíš patřil mezi ty, tyjo, dobře to dělá, ukáž, dobře to dělá, dobře.
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Doprava.
1: Doprava. Jedenáctka, tady mám tady jednu nehodičku v našem regionu, ale v takové bych řekl, taková ta klasická hláška bohem zapomenutá země. Úplně mimo všechno, ale vede tam kolejnice, tedy vlak. A právě na přejezdu. Takže Novojičínsko, studenka, lépe řečeno jístební, na železničním přejezdu, ale fakt jakože někde úplně bokem směrem k Rybníkům, v části zvané Rákosina, tak na přejezdu se řeší nehoda aktuálně.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Fresh Radio.

0: DAB FM anebo apka. Fresh je všude. Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Město Park a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: JJ, aneb trocha sarkazmu ještě nikoho nikdy nezabila.

0: čínského ministerstva zahraničí. Já to vidím jako pozitivum, že jo, budou levnější nudlové polívky. Ne, vlastně ne, to možná normálně taky nevíte, ale kousek za Ostravou, tuším, že v Petřvaldu, je normálně fabrika, která vyrábí ty čínské nudlové polívky, tak jak si myslíme, že se to tady vozí, samozřejmě některé značky se vozí, ale tam stojí fabrika a jedou tam takzvané bomby, takže čínské nudlové polívky Made in Petřvald, to nevymyslíš.
1: Posloucháš Fresh Radio, Fresh, Metropolitní Radio.

0: takové téma, a zase zapojíme po delší době WhatsApp nebo SMSky, pokud chcete, máte chuť, zapojte se, číslo 773 37 136. A teď jsem objevil na Bulváru českém takovou jakože anketu, kterou jsem se trošku nechal inspirovat. A ta vychází z informace, že vlastně v Poslanecké sněmovně se normálně prodává alkohol, což jako už to, jakože si řeknete, proč zrovna tam, že jo, ve směstění všichni dostávají krabice vína do kapsy, tak proč by se je tam měli kupovat, no ale budiš. Nicméně jde o to, že se snaží teď někteří poslanci prosadit zákaz konzumace alkoholu během jednání sněmovny. To znamená, že oni jakože normálně v práci můžou konzumovat, jo? Tyjo, tak to je dobré. Ne, že bych to nějak teda vyžadoval, ale já snad neznám profesi, kde můžete legálně, asi se dá za slovo použít, konzumovat alkohol, než jako jinou, než být poslancem v Česku. To je normálně, to jsem vůbec nevěděl. Asi změním obor.
1: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
0: A mně došlo, že jsem v podstatě neformuloval tu otázku, ale přesto všechno už tady mám jeden názor, takže otázka měla znít, jestli se vám líbí, že poslanci si mohou nejenom koupit, ale i v pracovní době konzumovat beztrestní alkohol. To je ta otázka, jestli se chcete, tak se klidně zapojte. A přidám jednu dopravní informaci, která tady teď zrovna skočila, takže ulice Ruská naproti Hammering, nevím, co to je Hammering, ale asi místní budou vědět, stojí zaštití policajti. Asi čumí na TikTok, no to si myslím, že ti čumí úplně jinam. Ti čumí, jak z vás vytáhnout nějaké drobné na podporu našeho státu.

0: jako je to takové ožehavé téma, ta politika, to moc dobře vím, takže se vůbec nedivím, že tady nepřišel ani jeden pozitivní názor na téma alkohol a poslanecká sněmovna. Vesměs to spíš končí u takových nadávek, jakože upřímně míněných, já to chápu, ale to prostě nemůžu prezentovat ven. Tak dva názory. Jeden je poměrně dlouhý, dokonce ten člověk, nebo spíš asi žena, podle toho, jak tam jsou občas skloňování, tak normálně mohla by si psát do novin často ty články, protože fakt jako hodně slov, hodně hloubka, celé čo číst nebudu, ale v podstatě jde o to, že zatímco my běžní občané, tak nás hlídají, pokutují za všechno možné, tak prostě moci páni si můžou dělat co. A jako to tak bylo, je, a co si bude povídat, to tak bude vždycky, no. A druhý názor, ten je takový, jakože bych řekl z reálné zkušenosti, a mě tady napsal, a taky to musím trošku scenzurovat, takže pí ve velkém a za ty jejich ceny se ani nedivím, když jsem tam byl, tak jako celkem dobře vařili, akorát jsem neměl jejich cenu. Jo, to jsem někde registroval, že tam jsou ceny na úrovni roku 1970, navíc jejich platům, že ať si taky trošku rypnu, to úplně dává smysl. No a tak jako buďme rádi. Buďme na ně hrdí, ne? Jsou to naši ti, co nás reprezentují ve světě.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti. Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
3: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Co se mu stalo?
1: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
2: Tohle jsem fakt nečekal.
0: Kontaktujte polary.cz.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
5: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
6: Fresh Radio.

Spravedlnost, tentokrát ne ta politická, jo, to už necháme být, ale je taková vrtkavá věc, protože podléhá krom jiným věcem samozřejmě i nějakým zákonům v případě nějakého přestupku. A teď právě se jeden takzvaně tonoucí chytá stébla. Cizinec, který byl u nás odsouzen na 9 let vězení za pěstování marihuany, se snaží přesvědčit ústavní soud, že po novele, která poté proběhla a snížila razantně tresty za konopí, by i on měl mít nárok na míněnší trest, protože tehdy dostal 9, ale dnes podle stejných zákonů by dostal v uvozovkách jenom 3 roky. Ale soudci mu zatím vzkazují, že už uložené tresty se prostě nemění. No a teď na které straně byste to přáli, že? Jako já bych tak trošku soucítil, protože pokud se ten zákon změnil, tak asi k tomu byl nějaký důvod. Ale zase je pravda, že v té době platili jiné prostihy a jiné... To je těžko rozhodnout. Fresh Radio.

Já jsem až teprve teď zjistil, že dnešní odpolední vysílání bude pokračovat na živo z našeho mobilního studia. No jo, mám teď prostě poslední týdny trošku chaos, nestíhám skoro vůbec nic. Tak jenom informace, že teď nás možná chvilku neuslyšíte, možná to zase občas bude mít nějaké drobné výpadky, jak to je bohužel taková nepsaná tradice, když se vysílá z mobilního studia. Ale věříme, že vy jste naši fandové, že to vydržíte a my to samozřejmě dáme rychle do pořádku. No a to hlavní, vlastně chystá se rekonstrukce domu na náměstí Svatopluka Čecha v Přívoze, v Ostravě Přívoze. A je tam záměr vlastně ten dům zapsat mezi kulturní památky. A my jsme samozřejmě pro, protože každý starý barák je hezčí než naprostá většina těch nových, co vznikají. Takže už po obědě lehce se dozvíte z místa činu daleko více. Buď fresh! Fresh! Fresh Radio!

0: Doprava.
1: A jenom ještě odbočím, celkem velké trable teď zažívá hvězda, která dospívala svůj song v nové podobě společně s Cash Cash, tedy Taylor Dane. Hvězda 80. 90. má velké zdravotní problémy a opravdu týden co týden se ta její situace zhoršuje, tak držíme palce, no ať to dopadne dobře. A teď tady na cesty jedna nová nehoda, konkrétně v Klinkovicích, když jedete s Klinkovic směrem na Josefovice, tak před odbočkou na Josefovice dvě osobní auta.
0: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Posloucháš Fresh Radio.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
4: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
7: Jirka Javorský je fresh. Buď taky.

0: Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém éteru. Fresh Track. Fresh Track.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obleky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct... Chci slevu. Čau, Max Tara.
4: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
6: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
7: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
8: Každý krok může pomoci.
9: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
10: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
9: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
8: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
10: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
11: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb. Špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Sbírka. Porubská restaurace chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
12: Co se mu stalo?
13: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
12: Tohle jsem fakt nečekal.
14: Kontaktujte pulari.cz.
15: No, super.
16: Co no super?
15: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
16: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
17: Fresh Radio. Fresh Radio. Nezeš, buď fresh.
18: Moje auto mě reprezentuje.
19: Automička IMO.
18: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
19: Automička IMO.
18: Perfektně umyté auto od 109 korun.
19: Automička IMO.
18: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
19: Automička IMO.
18: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
15: No, super.
16: Co no, super?
15: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
16: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
20: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
21: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze

0: Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Siesta.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plné té nejčerstější muziky.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Mami, mami, mimino stegosaura.
2: Vteřinku, jenom něco pošlu.
1: On chodí, jde k nám.
2: Jo, jo, už to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
2: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
3: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
4: Světová beachvolejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Máte rádi divadlo a humor?
6: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
6: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
6: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.

0: Robin Schulz vzal na paškál tenhle ten track Somewhere Over the Rainbow. I takový fajn taneční, ale jenom lehce taneční remix můžete znát z našeho éteru. Ladíte Fresh Radio, ladíte živé vysílání dneska z náměstí Svatopluka čeká. Pokud si říkáte, kde v Ostravě tohle náměstí je, že už jste to slyšeli, ale nemůžete si vybavit, tak vězte, že je v Ostravě Přívoze, je to kousek od hlavního nádraží. A proč jsme dneska tady? Možná proto, že pro Moravskou Ostravu a Přívoz dnešní den bude památeční datum. Protože na tomto náměstí a v jeho okolí je spousta budov, které jsou z minulého, možná i předminulého století a jedna z nich se právě dnešním dnem stává rekonstruovanou. A je to největší investiční akce městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. A proto jsme byli pozváni na to, aby se tahle ta událost odvysílá živě, aby jsme si něco o tom řekli, aby třeba i vy, Ostraváci, jste zjistili, co všechno se bude v centru a v Přívozu odehrávat. Tak na to se těšíme. Od 14 hodin to budou mít na svědomí moji kolegové Marek a Michaela. Ti se dozví veškeré možné detaily, budou tady mít hosty od architektů přes pana starostu a tak dále a tak dále. Sám jsem zvědav, co všechno zajímavého se o téhleté vlastně už historické budově dozvíme, co se s ní bude dít a jak dlouho to bude trvat. Zdraví vás Ondra Turda, teď si dáme jednu takovou oldschoolovku a věřte, že i dnešní siesta bude tak pohodovém rytmu, protože venku je krásně.
1: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
3: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Chceš znát moderní architektonickou budoucnost Ostravy? Co vznikne na Žofince? Jak promění město Ostrava Towers Complex, Městopark a další projekty ve Vítkovicích? Máš šanci 20. května od 13 hodin v Gongu. Buď u zrodu nové, moderní Ostravy. Vize představí Josef Pleskot, Jan Světlík, tým architektů Ostrava Towers Complex a další osobnosti spojené s architektonickou budoucností Ostravy. Přenes se do budoucnosti. Ptej se, diskutuj, navrhuj. Zapiš si. Středa 20. května od 13 hodin. Multifunkční aula Gong. Ostrava pro budoucnost. Diskuze o budoucnosti dopravy a budoucích projektů v Ostravě. Vstup zdarma. Rezervace míst na www.vítkovice.cz. Na akci zve Vítkovice akciová společnost.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava. Tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. Housepro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
7: Stále jste na Freši, ladíte už živé vysílání z Ostravy Přívozu z náměstí Svatopluka Čecha. No a takhle to do Subfokuse zalíznu i já, protože informace v Havířově u Teska ve směru od Kruháče stojí státní Kodiak. A co bude asi tak dělat? Bude asi měřit. Tak opatrně, nejezděte tam rychle. Taky hlášená nehoda z počátku hodiny v Ostravě pro změnu v křižovatce Rudná a Závodní. Vyšetřuje to policie, taky tam to zřejmě nebude nejpříjemnější na provoz. A proč to říkám? Protože za 10 minut je 13. hodina a to si dáme oficiální dopravní informace. Teď už teda Subfocus, Air I Breathe.

Tak ještě před 13. hodinou stihneme track, který je legendární, předělán už taky několikrát a v takovém rytmu latinsko-americké, a teď nevím, salsy, čači, mamby, já se v tom nevyznám. 773 37 136, to je číslo k nám do studia, pokud víte o nějaké dopravní komplikace, tak pište, volejte, vzkazujte taky na naši apku, pokud máte staženou, všude jsme ready.

0: Houseová legenda MK společně s ním Poppy, Bascomb a track, který se jmenuje Zone. My jsme teď v zóně Moravské Ostravy a konkrétně Přívozu, ale je 13. hodina a ještě předtím, než si znovu zopakujeme, proč jsme tady, je tady doprava.
1: Doprava.
0: Když sleduju aktuální dopravní servery, nehlásí nic zásadně nového v rámci Moravskoslezského kraje, což je vlastně ta nejlepší možná zpráva. Jenom si dovolím zopakovat informace, která tady dorazila před několika minutami v Havířově u Teska směrem od Kruháče. Stojí kokodák policejní, bude to tam asi drátovat. Dávejte si pozor. Pokud o něčem víte, 77337136, ještě čeknu naši apku, jestli i tam náhodou se něco neodehrává, ale nevypadá to, že by se dělo něco nepříznivého. To je super! Pokračujeme dále z náměstí Svatokulka Čecha, kde dnes poklepáváme společně s celou Moravskou Ostravou a Přívozem základní kámen rekonstrukce bytového domu na tomhletom náměstí s číslem 10, protože to bude vůbec největší investiční akce obvodu za dlouhá léta a bude to tu moc hezké. Více se dozvíte po 14. hodině, ale ještě hodinku to tady zmákneme společně. Zdraví vás Ondra Turda.
1: Doprava? Doprava! Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
2: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
3: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.

0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
1: STK bez čekání? Ano, u STK Ostrava se nečeká. Objednej se pohodlně po telefonu, přes web nebo mobilní aplikaci a až přijdeš, tak všechno poběží jako po drátkách. Žádné fronty, žádný stres, žádné čekání. Navíc přátelský personál a káva pro každého zákazníka. STK Ostrava, pobočky v Třebovicích u Teska a v Hrabové u Makra. Tvoje technická bez čekání. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Kartel Pizza Ostrava.

Paul Kalkbrenner právě teď na Fresh Radio Good Things, jedna z těch záležitostí, která není úplně nejstarší, ale taky čekám na to, co třeba vydá na úplně novém albu. Máme 13 hodin, 25 minut, ladíte odpolední siestu dneska s Ondrou a víte, že už za půl hodiny mě vystřídá klasická odpolední dvojice, čili Marek a Michaela ve své rychlé rotě, ale nebudou to mít až tak úplně klasické. Celý týden opakujeme to, že dnes se budeme účastnit poklepání slavnostního kamene na rekonstrukci jednoho z domů, který se nachází v Ostravě Přívoze na náměstí Svatopluka Čecha. Je to vůbec největší investiční akce Moravské Ostravy a Přívozu a my se o tom všem dnes budeme bavit a dozvíme se zásadní informace. To asi jenom ve zkratce, co už za půl hodinky a v tuhletu chvíli si můžeme naservírovat třeba Bruno Marse, jestli máte zájem. Buďte fresh.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Andromedikův remake slavných Lost Frequencies The Feeling. Myslím si, že obě jména jsou velmi dobře známá z festivalu Beats for Love, kde vlastně hlavní scéna tohoto festivalu probíhá také v Moravské Ostravě a přívozu. Zbytek toho festiáku je ve Vítkovicích, to víte, dolní oblast je velká. Ale proč jsem začal o Moravské Ostravě a přívozu? Mám totiž tady vlastně prvního hosta, pana místostarostu Davida Vitoše. Dobré odpoledne u nás na Fresh Radio. Už jste vlastně u nás takhle poprvé ve studiu, jestli se nepletu, a rovnou v tom mobilním.
1: Ano, jsem poprvé a děkuju za pozvání a zdravím posluchače.
0: Já jsem takhle slyšel, alespoň se to v kolárech šeptá, že vy jste vlastně tou osobou, která stála za tím, že na čísle popisném 10 tady na náměstí Svatopluka Čecha se bude restaurovat, obnovovat budova, která má za sebou spoustu let historie. Co vlastně takhle můžete posluchačům říct, kteří třeba teď jedou v autě a říkají si, který ten dům to tam je, co o něm můžete říct zajímavého a co se s ním vlastně bude dít?
1: No, když jsem před 7 lety nastupoval do funkce, tak to byl jeden z prvních domů, které jsem navštívil a uvědomil jsem si ten obrovský potenciál, ale jak to tak bývá, nikdy nedáváte rodině stříbro do rozpadlé chatrče. Takže nás čekalo asi 7 let právě renovace domovního fondu, opravili jsme desítky domů, stovky bytů, no a tenhle ten dům s historií od stavitele France Jurečky, který je mimochodem taky ten iniciátor Galerie výtvarného umění v Ostravě, která teď mu slaví 100 let, tak tenhle ten dům jsme jako přišli zrekonstruovat. Já jsem vlastně teď tak trochu naměko, protože ani nevěřím, že po těch 7 letech se to děje a to, že v tom domě vznikne 17 bytů, kavárna Korzo se obnoví, kulturní sál a ještě tady bude moderní služebná městské policie, je myslím něco, co ten přívoz a tady to náměstí Svatopluka Čecha hodně mu to pomůže. No a je to ten rohový dům s balkonkem, velice krásný, který už jak člověk se podívá na tu fasádu, tak tu rekonstrukci skutečně potřebuje.
0: Tuším, že tady, jestli si pamatuju, byla nějaká tělovýchovná unie, je to pravda? Nebo
1: přesně
0: je to
1: tak, byl to ten Československý svaz tělovýchovy a sportu. Po revoluci se to změnilo, že to byly různé spolky od fotbalistů, florbalistů a tak dále, oni tady působili. No a dneska se ten dům vlastně vrací k tomu původnímu účelu.
0: Teď zásadní otázka. Celý dnešní slavnostní program vypukne ve 14 hodin, to je za necelých 15 minut. Co se tady vlastně bude odehrávat a co všechno tady proběhne? A koho myslíte, že si budeme moct dál jako takhle ukrást do našeho živého vysílání?
1: Tak to je právě to, že ten dům tady něco spojuje a já bych byl rád, kdyby celé to mělo vlastně takovej symbol pospolitosti, protože jedna věc je, že tady je městská policie, ano, slyšíme
0: že houkačky, slyšíme tady.
1: Tak, takže bude tady slavnostní předání vztuhy, aby jsme jako naše poděkování za tu jejich práci, bude tady taky předání té originální dokumentace od Františka Jurečky z 19. století paní ředitelce archivu, následně ještě bude takové malé překvapení s bronzovou deskou, která byla kdysi tady na tom domě, to bude předání panu řediteli Ostravského muzea. No a pak tady budeme mít takový slavnostní akt poklepání, kdy tady bude právě i pan primátor a pan starosta, takže myslím si, že budete mít mnoho možných hostů.
0: To jsme určitě rádi, protože my si vždycky rádi vykládáme o tom, co bude v Ostravě nového, co se bude odehrávat, co se bude dít. Jedna z otázek, která tady určitě ještě několikrát dneska padne v tom průběhu odpoledne, ale ví se, kdy je předpokládaný termín zhotovení té rekonstrukce?
1: Tak zhotovitel přejímá tu stavbu zítra a na realizaci té zakázky má 300 dnů. Takže je to méně než rok a vlastně příští rok bychom se tady mohli tedy...
0: To je šibeniční termín, co to?
1: Šibeniční nevím, možná, ale každopádně zhotovitel přijal výzvu, když to tak povím. Pochopitelně ano, je to velice dům s nějakou historií, takže budou tady určitě i nějaká překvapení. To za těch 7 let, co jsme tady zrekonstruovali několik domů v okolí tohoto náměstí, víme, že ty domy mají překvapení, ale zaklepat na dřevo, stavaři si s tím určitě poradí.
0: Pane místostarosto, díky moc za návštěvu, my už vás nebudeme obtěžovat. Hlavně, ať jsou ty překvapení třeba příjemná, třeba jste měli nějaký poklad, co vy víte. A držíme palce, ať to všechno vyjde, ať je zase ta Moravská Ostrava přívozu něco krásnější a funkčnější.
1: Bylo mi potěšením.
2: Letní rande stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto s Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Mami, mami, mimino Stegosaura.
7: Vteřinku, jenom něco pošlu.
6: On chodí, jde k nám.
7: Jo, jo, už to skoro mám.
6: Je, yeah, ty seš ale roztomilej.
7: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
8: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
9: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery.

0: blíží se nám 14. hodina, vyladíte Fresh Radio a právě nám dohrála internetová dívka, alias Internet Girl od projektu Kecaj. Ale abych teda nekecal já zase, tak tady mám dalšího hosta. Vy už můžete slyšet, že v pozadí našeho živého studia se rojí spousta lidí, protože za zhruba nějakých 5-6 minutek bude oficiální odstartování rekonstrukce na Svatopluka Čecha číslo 10. A když jsem zmiňoval, že tady máme další hosta, tak tady máme dámu, já se raději podívám na papír, abych to špatně neřekl, Kamila Peterová z KP Revital. A to je pro změnu dáma, která vlastně zvítězila v tom obrovském tendru na rekonstrukci tohoto domu. A moje otázka je naprosto jednoduchá. Co vy a Moravská Ostrava a Přívoz? Máte nějaký osobní vztah, jste odtud nebo úplně náhoda?
1: Takže dobrý den všem posluchačům. Já se k Ostravě vyjádřím jako celkově, protože já jsem v Ostravě vyrůstala, narodila jsem se tady. Je to město, které mám velmi ráda a vnímám ho, že se mění z toho tmavého města do města kultury, sportu, a Ostravu bych nikdy neopustila.
0: To je dobře. Myslím si, že všichni ti, kteří poslouchají Fresh Radio, včetně nás, speakerů, moderátorů, jsme na tom úplně stejně. A moje druhá otázka zní. Měl jsem tady pana místostarostu, vykládali jsme si o spoustě věcí a ten říkal, že zrovna u rekonstrukcí takových, řekl bych, téměř památkových objektů, neboli historicky hodnotných, ať to řeknu správně, může nastat spousta překvapení. Máte třeba i vy z nějakých podobných rekonstrukcí něco, co byste si vzpomněla, že by to nikdo nepředpokládal? Dneska už se tomu zasmějete, ať to není smutná historka.
1: No, já si myslím, že v současné době jsou všechny stavby, které jsou rekonstruovány, takové velké překvapení, protože ono opravdu do té projekční části se nedá zahrnout a zakomponovat úplně všechno. A čekáme, že to bude taky výzva.
0: Z toho, co jsem se dozvěděl, tak na rekonstrukci plus minus máte nějakých 10 měsíců, 300 dní. Znamená to, že už zítra tady všichni dělníci naběhnou rychle se zbíječkama a bude to ostré tempo, nebo jak to máte rozplánováno? Jak se vůbec takováhle věc plánuje?
1: Takže ta věc už se plánuje delší dobu, kapacitně, materiálově jsme připraveni. Opravdu zítra skutečně začne ten start a mám pocit, že to bude velké.
0: Moje zásadní otázka, vy jste tady přišla v nádherných růžových šatech a ten dům je takový jakoby škaredě červený, bych řekl, to je prostě realita. Jakou bude mít teda finální barvu tento dům?
1: Já si myslím, že ten duch té stavby zachováme, akorát bude krásnější, novější a podle mě to bude moc pěkné dílo.
0: Takže i ta fasáda bude opět tak do červená, akorát ne už tak škaredě, ale mnohem pěkněji.
1: Ano, určitě, na to
0: super.
1: Se těšíme.
0: Tak já doufám, že se vám vše podaří, že to půjde od ruky. Slyšel jsem, že tady bude kavárna, tak doufám, že za těch 10 měsíců se tady společně uvidíme, uslyšíme i v éteru a dáme si nějaké to dobré kafe. A pokud byste něco chtěla ještě popřát téhle stavbě, tak máte závěrečné slovo.
1: Takže děkuji. Já bych si moc přála, aby to probíhalo v souladu s tím plánem, který tady je zamýšlen, aby veškerá spolupráce probíhala v rámci Ostravy tak, jak doposud, a aby to dílo potom bylo užitečné pro všechny občany a sloužilo k účelu, kterému je připravováno.
0: Tak za zhotovitele Kamila Peterová u nás ve Fresh Radio děkujeme moc za návštěvu. No a teď už si běžte vychutnat se všemi to slavností poklepání. Děkujeme.
1: Děkuji. Ty analogu bye bye. Fresh jede i na DAB+. A v celém Česku.

0: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: Moje auto mě reprezentuje.
2: Automička IMO.
1: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
2: Automička IMO.
1: Perfektně umyté auto od 109 korun.
2: Automička IMO.
1: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
2: Automička IMO.
1: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
6: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: 14 hodin a 11 minut, krásné odpoledne, máme středu 20. května, od mikrofonu vás zdraví Marek a Michaela, vysíláme z naší žlutobílé T1, jsme na náměstí Svatopluka Čecha a děláme tady záludné věci.
1: No, záludné. Jakože my jsme záludní vlastně pořád a stále, takže ještě jednou krásné odpoledne. Tentokrát se to týká krásné rekonstrukce domu právě na Svatopluku náměstí. Ono totiž jde o to, že tento krásný dům, ze kterého se stane vlastně i kavárna a taktéž asi byty, předpokládáme.
0: Jo, já jsem slyšel, že to bude kavárna, byty a ještě by tady měla být stanice, jakože základna městské policie tady pro Ostravu Přívoz.
1: A hlavně tento dům by mohl být zapsán potom v památce kulturní. Takže já si myslím, že to je krásná věc, že ta Ostrava takhle krásně kvete.
0: A laťka je položena velice vysoko, protože za ten dům má být opravený za nějakých zhruba 300 dnů, to znamená ani ne za rok.
1: To je rychlost.
0: Tak jo.
1: To souvisí s naší rychlou rotou, proto jsme tady.
0: Ano, my jsme tak rychlí jako vždycky. No, čekáme na nějaké ty lidi, co se týče rozhovoru, tak pojďme si dát zatím co? No přece muziku. Fresh Radio.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: No, super.
4: Co no super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Mami, mami, mimino stegosaura.
6: Vteřinku, jenom něco pošlu.
5: On chodí. Jde k nám.
6: Jo, jo, už to skoro mám.
5: Je, ty seš ale roztomilej.
6: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
7: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
9: Rychlá rota.
10: Aneb dva, co nezastavíš.

0: tak to byla kapela Maroon 5, This Love, tady u nás na Freshi. Vysíláme živě z naší žlutobílé té jedničky z náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě Přívoze a máme tady prvního hosta.
1: Maro, ještě na úvod, já se tě zeptám, máš rád kávu?
0: Miluju kávu.
1: Tak teď se dozvíš, jaké to je putovat přívozskými kavárnami, protože já tady vítám Petra Lexu Přendíka, který je historik a průvodce a od 15. hodiny nám udělá takovou komentovanou prohlídku po stopách přívozských kaváren. Krásné odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jestli jste si mysleli, drazí posluchači, že historik musí mít přes 80 let, tak se úplně pletete, protože tady máme mladého, celkem pohledného, kudrnatého kluka a ten toho ví víc, než my dva s Michalou dohromady. Ještě jednou hezké odpoledne i ode mě.
2: Možná jste to trošku jako přehnali s tím mladým klukem, ale budíš.
1: To, pozor, mladý je člověk tak, nakolik se cítí. A my jsme mladí stále a u nás v autě a v té jedničce jsou všichni mladí, takže zákonitě i vy musíte být mlad.
2: Dobře, tak jsme se shodli, jsem mlad.
0: Super, tak pojďte nám prozradit, o jaké kavárny půjde, kolik jich tady vlastně je v okolí, nebo tak nějaká, jestli ještě nějaká funguje.
2: No, my začneme se toulat vlastně časy konce 19. století, kdy v Ostravě začínají vůbec poprvé v historii vznikat kavárny. A tyto kavárny se rodí nejprve v Moravské Ostravě, ale Přívoz je takové jako konkurenční město, respektive to obec, která se stane brzy na počátku 20. století městem. A co bylo důležité pro Přívoz? No, bylo tady nádraží, které sloužilo pro Moravskou Ostravu. Byla tady ta nádražní třída. A když jdete z vlaku nebo na vlak, tak máte čas, že jo? Takže si budete sedět, navíc to město rodí úřednickou třídu, podnikatelskou třídu a všichni tihleti, vlastně, které bychom zaznačili do té, nebo označili jako společenskou smetánku, chtěli nějakou tu kavárnu. Takže tady vznikaly kavárny Korzo, Moravia, hotelové kavárny, třeba hotel Central hnedka naproti nádraží. A postupem času se tady vyvíjí i kavárny malého typu, plné prostituce, hazardu a takových prostě lidových zábav.
0: No, klasika, v té době to k tomu asi patří.
1: Marek trošku ožil, jak slyšel i ty červené domy s tou kavárnou, to se mu asi zalíbilo, to přidaná hodnota. Ty kavárny teďka ale vlastně v centru poměrně dost zase vznikají, mi to přijde takový boom, je to tak?
2: Je to tak a vlastně, když se podíváme na první republiku, tak kavárna patřila, nebo Ostrava, pardon, patřila mezi úplně top špičku tehdejšího Československa. V přepočtu na počet obyvatel dokonce Ostrava měla více kaváren než samotná Praha. Ty kavárny jsou navíc luxusně vypravovány, mají noblesní interiéry, ale komu patří? Většinou jsou to německo-židovští podnikatelé a pak přichází jedna totalita, pak přichází odsun Němců, pak přichází druhá totalita, znárodňování a vlastně ten kavárenský život z našeho města tam mizí. Ovšem ti, kteří žijou v Ostravě, tak možná sledují ten trend. Po roce 2013 začal ten trend jako ožívat a dneska, když jdeme centrem, tak klopítáme na každém nároží o nějakou kavárnu, takže vlastně jsme se vrátili k něčemu, co už tady jednou bylo.
0: Hele, kavárny, to je super úplně. Já si myslím, že bychom se mohli ještě zeptat, vy máte krom tohohle toho, jak bych to řekl, tohohle toho historictví nějaký svůj projekt, který má název Ostravské pěšiny. Můžete nám přiblížit, o co jde?
2: Já vždycky píšu, že Ostravské pěšiny to je projekt, který se alternativními formami a inovativními způsoby snaží přibližovat historii a současnost Ostravy prostřednictvím fotopřednášek v největším ostravském kině, což je kino Luna, prostřednictvím vycházek, různých netradičních akcí a podobně.
1: Já bych se možná zeptala na nějakou nejbližší akci, na kterou byste nás mohl pozvat, Petře.
2: Tak jestli nemáte co dělat v podvečer nebo pozdě odpoledne v pátek, tak můžete přijít na Mírové náměstí a podíváme se na takzvané Nové Vítkovice, na to cihlové město, kde taky klopítneme mimochodem i o jednu z luxusních kaváren a budeme se bavit o všem tom krásném, co tam z těch cihel bylo postaveno.
1: Já jsem také slyšela, že jste nedávno vydal knihu.
2: Ano, je to tak měsíc stará záležitost, jmenuje se to příznačně Ostravské kavárny a dějiny rozpustilého kavárenství v Ostravě a je to takový příběh asi 70 podniků, které vznikaly a zanikaly napříč těmi třemi staletími.
0: A ještě něco máš?
1: No, já totiž bych ráda položila takovou poslední otázku, nemusíme jmenovat konkrétně, ale pojďte nám udělat takovou malinkou hádanku, do jaké nejlepší kavárny bychom si tady mohli zajít, nebo do jaké chodíte vy a tam vás potkat.
0: Ty z toho děláš reklamu?
2: No, to je reklama, tak pokud byste mě chtěli přistihnout u kávy, tak nejčastěji mě přistihnete v restaurační kavárně hotelu Imperial nebo přímo na náměstí v lékárně u Zlaté koruny a výjimečné události se odehrávají v kavárně Elektro.
0: Super,
1: Tak to je nádhera, protože je tu na tom Masarykáče, já mám taky jako nejoblíbenější, tak možná se tam potkáme. Petře, moc krát děkujeme, dneska to teda začíná, pokud se nemýlím, v 15 hodin a start je tady, je to tak?
2: Ano, vycházka o přívozských kavárnách začíná v 15 hodin přímo na náměstí Svatopluka Čecha. Zabere zhruba hodinu, mám připraveny spousty krásných obrázků interiéru dobových od konce 19. století, takže myslím, že to bude fajn.
0: Moc děkujeme teda za rozhovor. Naším prvním hostem v naší té jedničce byl Petr Lexa Přendík. Díky moc.
3: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů, domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck.
3: Vyhrávej skvělé ceny. Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na Fresh Radio.

0: Dne, máme 14 hodin a 47 minut, no a máme tady dalšího hosta v naší té jedničce, protože my vysíláme živě tady z náměstí Svatopluka Čeka v Ostravě Přívoze a právě v tuhletu chvíli tady máme pana primátora Jana Dohnala. Pane Dohnale, dobrý den.
1: Krásné odpoledne.
2: Krásný den.
0: Potřebujeme co nejblíž na ten mikrofon.
1: Pojďte, protože jinak vás neslyšeli a to by byla hrozná škoda.
0: Nestýďte se, Michaela vás nekousne.
1: Proto já tady tak ráda sedím vždycky v té jedničce.
0: My víme, že máte za sebou docela důležitou operaci. Dopadlo všechno dobře?
2: Přežil jsem, takže to hodnotím jako že úspěšný.
0: Takže pitevna opět stále jenom zvenku.
2: Přesně tak. Tak to je odešel jsem po svých, je to dobrá zpráva.
0: Tak to je v pořádku.
1: Pane primátore, prosím, pojďte nám něco říct o této krásné budově.
2: Tak nacházíme se v Ostravě Přívoze, což vlastně bylo do roku 1924 samostatné město, město Přívoz, a my jsme vlastně v jeho srdci. A pokud to tady trošičku znáte, tak víte, že tady je krásné náměstí se spoustou vlastně krásných historických domů. Oni vznikli z pera a vídeňského architekta Kamila Sitého. Je to za mě vlastně jedna ze čtyř jakoby památkových zón, které ve městě máme. A opravdu ty ulice jsou tady lemované takovými výstavními domy z počátku vlastně 20. nebo z konce 19. století. A dneska jsme tady konkrétně u domu číslo 10, který vlastně projde velkou rekonstrukcí, a za mě je to skvělé, protože on vlastně celé to náměstí zase oživí. Jednak tady vzniknou byty, budou tady bydlet lidé, což je samo o sobě vždycky jako fajn, ale vznikne tady třeba i kavárna, která už tady historicky byla a která to opravdu jako to prostředí zase kultivuje a prostě úplně to může to náměstí posunout zase do nového rozměru.
0: Pojďme říct, že to je opravdu jedno z nejhezčích náměstí vůbec v Ostravě, i včetně toho kostela, že je tady fakt jako je to krásné. A myslím si, že ten dům si to zaslouží.
2: Určitě, má to krásný genius loci a jak už jsem říkal, my v Ostravě zase těch památek nemáme tolik, takže o to málo, co tady máme, se musíme starat, takže jsem rád, že tenhle barák opravdu teďka projde obnovou.
1: To je velmi dobře, protože já vždycky, když chodím okolo Ostravy, říkám si, tady je tolik nádherných budov a já cítím velkou vděčnost za to, že tato budova zase rozkvete. To, co mě překvapilo před malou chviličkou, když jsme tady měli pana historika, tak že tady těch kaváren kdysi bylo tolik, že jsme byli kavárenské město, věděl jste to?
2: Je to tak a dokonce k tomu máme teďka aktuálně v Ostravském muzeu výstavu Ostravské kavárny. Ona teda na konci května končí, takže kdo ještě tam nebyl, tak můžete, ale opravdu ta kavárenská historie tady je. A tady opravdu na tom historickém náměstí, v tom historickém domě, ta kavárna bude strašně slušet.
0: No a když jsme u té kávy, tak se rovnou zeptám, jste milovník kávy?
2: Přiznám se, že dobrou kávu si dám rád.
0: A dáte si ji hodně? Třeba za celý den 3-4 nebo jenom jedna ráno? Nebo...
2: Trochu jsem to krouhl, protože samozřejmě člověk měl tendenci co zkuskat to kafe, to by fakt jako nešlo, takové to klasické, jsme na schůzce, dáme si kafe, takže dneska se to snažím držet dlouhodobě na 2 denně.
0: Super.
1: Jo, tak to bych řekla, že jde. Myslím, že teďka bohužel i přes studie tu máte asi od kávy pokoj na chviličku, takže to budete potom mít dobře nastřelenou, až si tu kávu tady v té nové kavárně dáte.
2: Tak doufám, že to bude dřív než za ten rok, kdy se ta kavárna bude otvírat, ale je to tak, teďka nějaký měsíc si to kafe nedám, ale samozřejmě káva bude dobrá i za ten měsíc.
1: Ještě, pane primátore, já jsem tady slyšela, že ten dům se bude rekonstruovat do 1 roku. Je to skutečně tak, nebo to byla nějaký hoax, který jsem zaslechla?
2: No, tak ono, je to v plánu, opravdu se předpokládá, že ta rekonstrukce bude trvat rok, zase na druhou stranu dá se předpokládat, že je to historická budova, která bude plná překvapení a věřím, že se to za ten rok povede, ale pokud tam bude nějaké zpoždění, tak to bude dáno tím, že se tady objeví něco, koho, co teďka vůbec nikoho nenapadlo, že se tady objeví, ale věřím, že to bude bez nějakých větších komplikací.
1: Třeba nějaká káva, nějaký poklad, jako zakopaná taková ta historická, co byste na to řekl?
2: No tak poklad by se vždycky hodil, že jo? Takže
0: komu ne?
2: Budeme držet palce, aby se tady nějaký poklad našel.
0: Pane primátore, já myslím, že můžeme poděkovat za rozhovor, díky, že jste se za námi zastavil tady do naší té jedničky. S vámi se vždycky dobře kecá, když to řeknu po ostravsky. Primátor Jan Dohnal, další účastník našeho živého vysílání Fresh Radio.
1: Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání, pěkné odpoledne.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Máte rádi divadlo a humor?
5: Tak
4: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
5: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
4: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
5: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
4: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
6: Víte, kdy umělá inteligence nestíhá a proč? Když jí drtí nápady a kreativita od Pulari Group.
7: Nechte si připravit návrh reklamní, marketingové a komunikační strategie. Váš produkt si to zaslouží.
6: Kontaktujte pulari.cz.
8: Oslavit výročí svatby stylově?
9: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
10: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopyostrava.cz.
11: No, super.
12: Co no super?
11: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
12: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
3: Fresh Radio.

0: Kartel Pizza Ostrava. Výborná pizza s tenkým těstem, ale také tortily, wrapy, špecle. Rozvoz po centru zdarma. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny. And the only prescription is more
2: cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
3: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
4: Fresh Radio!
5: Fresh Radio!
4: Fresh Radio! Plné té nejčerstější muziky.

0: Tak, ještě jednou hezké odpoledne, zdravíme všechny posluchače Fresh Rádia, máme 15 hodin a 4 minuty a stále jsme v naší žlutobílé té jedničce na náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě Přívoze.
1: No my se tady stále rozmnožujeme, protože teď už můžeme přivítat další dva hosty, krásné muže, jeden z nich je náš pan starosta Moravské Ostravy a Přívozu Petr Veselka a ten druhý, to je Filip Petlička, ředitel Ostravského muzea. Já vám přeju krásné odpoledne, pánové.
2: Dobrý den, děkuji, ale říkali jste té jednička, já si myslel teda, že té jednička byla tramvaj, kdysi, ne?
1: Tak to nevím, to vám nepovím, v tom se nevyznám, ale tohle je naše té jednička, tu my milujeme.
0: Já to upřesním, to je transporter, Volkswagen transporter, to je jedna.
1: Tak my mu říkáme zkráceně té jednička, protože to je hrozně dlouhé. Pane starosto, my se v poslední době potkáváme poměrně často, já mám z toho velkou radost, protože to taky znamená, že Ostrava má spoustu akcí.
2: No já mám taky z toho velkou radost a mám radost z vás, protože jste úplně úžasní a v podstatě jsem rád vždycky v té jedničce a máme spoustu akcí a tady je ta akce úplně nádherná, protože víte a celý den o tom vysíláte, že rekonstrukce tohoto krásného domu a tady to náměstí od Kamila Sitého si opravdu zaslouží tady ten krásný dům.
1: Já naprosto souhlasím. Klepl jste si taky na ten základní kámen?
2: Ano, klepl jsem si a už mám v aktovce skované kladívko, doufám, že nikomu nebude chybět teda.
1: Budete to kladívko taky moc použít ještě na něco jiného, abyste si ho nesplet s tím nářadím, které je na zahradu. Víte, jak to je nebezpečné.
2: Já si myslím, že řeknete, že si nebudu naklepávat řízky třeba, jako,
1: jo.
2: Ne, bude to uloženo v mé kanceláři na velmi čestném místě, protože jsem velmi hrdý na to, co se tady podařilo a jestli víte, tak to trvalo 7 let, než jsme se dobrali tady k tomuhle tomu výsledku, že jsme mohli předat tady tu stavbu.
1: 7 let to je dlouhá doba, ale tady jde vidět, že naděje umírá poslední a že přece jenom se můžeme dočkat těch krásných věcí. A já jsem fakt velmi ráda, že ta Ostrava tak nádherně roste. Pane starosto, jak je to teďka s tím kamenem? Kde zůstává, kde bude a kde ho můžeme třeba vidět?
2: Ten základní kámen je vlastně taková fikce, protože je to mramorová deska, na které je vyryto ty důležité informace a budou vlastně po rekonstrukci celé umístěný ve vchodu do té kavárny a těším se, až si dáme spolu tady v té krásné kavárně kávu.
1: Jako my dva?
2: No samozřejmě.
1: Tak já už se těším, taky děkuju za pozvání.
0: No pěkně, ty se do toho úplně vetřela a já si z toho dělám legraci. Pane starosto, já se zeptám, je tady docela šibeniční termín na opravu toho objektu, zvládnete to? Věříte, že ano?
2: No, já jsem velký optimista, ale víme, že tady ty stavby, gor v tom historickém Přívoze nebo centru, do čeho se vrtne, tak to se rozpadne, ale máme tu vizi i vlastně realizační firma, že do 300 dnů by to mělo být všechno hotovo, tak já budu velký optimista a budu doufat.
0: Tak my budeme jenom držet palce, my vám moc nepomůžeme.
1: Psychicky určitě minimálně vždycky u toho někde se budeme vyskytovat, můžeme o tom hovořit, což je skvělé. Pane starosto, ještě poslední otázka na vás, než nám utečete. Jaké další akce teď můžeme v Ostravě navštívit, co byste nám doporučil?
2: No a krom toho, že vás rád uvidím na nějaké brigádě tady, tak vás chci pozvat 5. a 6. den Moravské Ostravy a Přívoz, úžasná akce na Masarykovo náměstí. Den večer 5. budeme začínat krásným divadlem, přijďte se podívat, je to všechno free, fresh, jo, takže můžete se přijít podívat a vlastně druhý den na Masarykovo náměstí, úplná úžasná akce, plná atrakcí, workshopu, kulturních, takže určitě se tam uvidíme spolu. Přijďte.
0: Moc krát děkujeme za pozvání.
1: Já bych k tomu dodala, že bude-li dostatek jídla na té brigádě, tak Marek určitě rád přijde. To není problém zařídit, jo?
2: Samozřejmě catering, náš cíl a spokojený brigádník tím pádem.
1: Moc krát děkujeme, pane starosto. To byl pan starosta Petr Veselka a teď už vám přejeme krásné odpoledne a užijte si ho.
0: Hezký den.
2: Já vám moc děkuji, zdravím všechny posluchače a T1 go.
1: Děkujeme moc krát. Teďka ještě tady máme pana ředitele Ostravského muzea Filipa Petličku. Filipe, krásné odpoledne.
3: Dobrý den.
1: Řekněte mi, vy jste si přebral nějakou sochu. Co to konkrétně, prosím, bylo? Pojďte nám to upřesnit.
3: No, není to úplně socha, je to pamětní deska. A je to pamětní deska s Klementem Gottwaldem, který tady v kavárně Korzo v polovině 20. let se svými kamarády, tehdy ještě kamarády, Laco Novomeským, Václavem Kopeckým a Edvardem Urksem, jak říká pamětní deska, pracovali pro redakci komunistického časopisu Pravda.
1: Kde ta pamětní deska teďka bude? Máte už u vás v muzeu na ní místo?
3: Máme na ní krásný depozitář, kam si jistě Klement, nebo kde si Klement zaslouží být uschován. A já věřím, že Ostravské muzeum plánuje nové stálé expozice o dějinách města Ostravy, tak věřím, že i tam tu desku budeme moci vystavit a samozřejmě jako v relevantním kontextu vysvětleno, kdo byl Klement Gottwald a co dělal v Ostravě.
1: Děkujeme za to, co ještě zajímavého máte u vás v Ostravském muzeu teď aktuálně k vidění, na co nás můžete pozvat.
3: Tak když jsme tady v tom krásném objektu bývalé kavárny Korzo, tak v Ostravském muzeu máme nyní skvělou výstavu Ostravská kavárna o významných kavárnách v centru města.
1: Máte rád kávu a kavárny?
3: Já vzhledem k tomu, že jsem právě jednu dopil, tak velmi.
1: Jak je to s Ostravskou muzejní nocí, prosím? Kdy vlastně teďka je, můžete nás na ní pozvat?
3: Nejenom, že můžu, musím. Po panu starostovi se nemluví snadno. Nicméně navážu a vzhledem k tomu, že 6. června bude probíhat Den Moravské Ostravy, tak 6. června také proběhne celoostravská muzejní noc, na kterou bych určitě chtěl všechny pozvat, nejenom k nám do Ostravského muzea, nejenom na radnici Moravské Ostravy a Přívozu, ale do dalších desítek zapojených institucí, míst a skvělého programu.
0: Já bych se chtěl zeptat, třeba je muzeum otevřeno stejně i v létě, i v zimě, nebo je tam změna nějaká té provozní doby, nebo lépe řečeno té otevírací doby, a jaký je aktuální ceník, jestli můžu vědět teda?
3: Můžete. Ostravské muzeum je otevřeno prakticky pořád. V létě, v zimě, dokonce na jaře i na podzim, od úterý do neděle, vždy od 10 do 18, kromě úterý, kdy máme prodlouženou otevírací dobu do 8, mm-hmm. aby i pracující mohli nás navštívit. A co byla ta druhá otázka?
4: Ceník.
3: Ano, základní vstupné do Ostravského muzea je 100 korun pro dospělého.
1: Super.
0: To není vůbec jako že by vám to urvalo kapsu, to je v pohodě. Já jsem se chtěl zeptat, proč máte zavřeno v pondělí? To je nějakou řeznictví, že není maso, nebo prostě lidi mají 3 dny volna, jak to tam je?
3: No i muzejníci potřebují někdy volno a když máme otevřeno 6 dnů v týdnu, tak alespoň jeden den potřebujeme se jaký odpočinout, uklidit a nachystat se zase na další týden.
1: Já bych se ještě zeptala, vrátila se konkrétně zpátky k té muzejní noci. V kolik to začíná, kdy to končí? Zhruba. Začíná se ráno nebo odpoledne?
3: Začíná se odpoledne a vlastně celé odpoledne a celý večer běží po Ostravě. 5 hodin se začíná konkrétně. Děkuji panu starostovi za nápovědu. A vlastně celý večer až zhruba do půlnoci běží ten program po celé Ostravě. Mm-hmm.
1: Děkujeme krásně. Tohle byl ředitel Ostravského muzea Filip Petlička. Pánové, obom moc krát děkujeme za rozhovor. Krásné odpoledne.
3: Hezký den.
2: Mějte se hezky, nashledanou.

0: ještě stále vám přejeme krásné odpoledne tady z naší krásné žlutobílé T1, Volkswagen Transporter T1. No a máme tady dalšího hosta, protože živě vysíláme z náměstí Svatopluka Čecha v Ostravě Přívoze. Máme tady dalšího speciálního hosta.
1: Ano, já vám přeji taky ještě jednou krásné odpoledne a vítám z Národního památkového ústavu pana Martina Strakoše. Krásné odpoledne.
0: Hezký den.
2: Dobrý den.
1: Já bych chtěla poprosit něco vědět. Já nejsem rodilý Ostravák, jo? A dneska se dozvídám spoustu úžasných věcí. Já bych se ráda dozvěděla něco i o historii této nádherné budovy, která se bude opravovat. Prosím, pane Strakoši, uveďte mě do obrazu.
2: Především bych zdůraznil, že Přívoz a to jádro Přívozu, kde se nacházíme, tak je specifický. Je vynikající z toho důvodu, že ten architekt, který to rozvrhnul, který vytvořil regulační plán, podle kterého se stavil ne tento dům, ale vlastně ty ulice a to náměstí, tak byl Camillo Sitté. On nejdřív napsal knížku Stavba měst podle uměleckých zásad, je i v češtině ta knížka. A na základě toho potom navrhl ten regulační plán a ten princip byl to, aby to město bylo uzavřené. On nechtěl ten americký způsob toho těch nekonečných ulic a podobně, takže ty ulice se zalamují. Jsou to takzvané turbínové ulice, tak jak do turbíny teče voda těmi zalamovanými ulicemi. Tak všimněte, když se podíváte tady touhletou uličí, ona se láme, jo, není vidět. A prostě jeho vzorem byly totiž antické a středověké města. Jo, italská, francouzská a podobně, on to studoval. Jezdil po celé Evropě, kreslil si to a podobně a na základě toho vydestiloval určité principy a pak mimo jiné navrhl Přívoz. Jo. Takže jako je to zajímavý proces. No a tento dům, v kterém jsme byli, tak to postavil František Jurečka, nebo Franz Jureček, stavitel z Moravské Ostravy a zároveň to byl sběratel umění. A ta jeho sbírka tvoří základ dnešního domu umění ostravského. Takže tady máme dvě takové významné osobnosti, které se sice ne přímo osobně, ale potkali se vlastně tady ne u Kolína, ale v Přívoze.
0: Já tady jezdím jako docela často a to, co jste teď řekl o těch zalomených ulicích, tak mě úplně překvapilo. Protože když si teď probírám všechny ty ulice kolem dokola, tak vlastně ani jedna nevede rovně od začátku až do konce. Já si myslím, že kromě té nádražní teda, jo, že ani jedna ulice není vidět z bodu ano. A do bodu B, od křižovatky do křižovatky.
2: Přesně tak. A i ta nádražní v podstatě se zalamuje, že od hlavního nádraží, když jedete, tak se to láme mírně.
0: To je pravda.
2: A potom vlastně u bývalého kina
0: Svoboda?
2: Vlastně Svoboda se to taky láme do Moravské Ostravy, jo? Takže vlastně ty principy, které ten si tebe myslel, aby ten urbanismus, totiž on chtěl, aby to město mělo jednak lidský rozměr a aby vytvářelo intimní prostory, aby si ti lidé, ti noví obyvatelé, kteří přicházeli do Ostravy za prací jo, a podobně, aby si vlastně k němu vytvořili vztah, aby to nebylo fádní prostředí, které je všude jinde.
0: No jsem si jistý, že i určitě kvůli počasí třeba, protože tím pádem ten vítr se rozbije mezi těmi ulicemi.
2: Přesně tak, on dokonce v té knize Stavbami podle uměleckých zásad, on kritizoval Ringstraße vídeňskou. On jako byl Vídeňan, takže on napsal, že vlastně to, jak se rozšiřuje Vídeň, není úplně ideální a ty principy chtěl aplikovat ve Vídni. Ale samozřejmě, jak už to tak bývá, tak ve Vídni nic moc nezmohl, jo, a uplatnil se v Ostravě.
0: Super.
1: Z čehož mám teda teďka ale velkou radost. To jsou pro mě informace, které já jsem, říkám, jako nerodilý Ostravák nevěděla. Já se teď zeptám úplně naprosto hloupě a banálně. Bylo dřív náměstí nebo tento dům? Co je starší?
2: Náměstí samozřejmě, jo. Náměstí se rozvrhlo a potom se obestavovalo těmi domy. Dokonce i podle výšky těch domů je možné si zhruba odhadnout, kdy byly postaveny. V té první fázi se jednalo o jednopatrové domy, to je i náš případ. A potom po roce 1900 se objevují dvou a dokonce i třípatrové domy. Jo, vyplývalo to zkrátka z toho, že byla různá zkušenost se stavěním a taky samozřejmě i ten kapitál potřebujete, když chcete postavit velký dům. Takže to hodně ovlivnilo zástavbu Přívozu.
0: A já vám do toho skočím. Já bych se chtěl zeptat, kdy byl nebo v jakém časovém horizontu byl postavený ten kostel. Už některé domy stály, anebo to začalo kostelem a pak byly domy?
2: Kostel byl dokončen vlastně podobně jako tento dům 1899.
0: Jo? Super.
2: Takže vlastně v té první fázi, i když on měl původně už být dokončen 1898, protože to se slavilo 50. výročí nástupu Františka Josefa I. na trůn. Jo? Pod celé monarchii vlastně vznikla celá řada jubilejních kostelů právě k tomuto výročí. Tady to nestihli, jo, ale super. V podstatě postavili ho těsně před koncem 19. století.
0: Já myslím, že v rychlé rotě jste tolik informací, co se týče historie Ostravy, Přívozu, byste neslyšeli. To teda
1: já se zeptám ještě na poslední věc. Je nějaká pikantní historka tady z téhle části, ve které sedíme? Nějaká taková, kterou byste nám mohl prozradit?
2: No tak je třeba říct, že tady byla kavárna. Do té kavárny samozřejmě chodili nejprve místní měšťané a podobně. Ve 20. letech se tady zase scházeli radikální levicoví politici, mimo jiné Klement Gottwald. Jasně. A jak už jste asi slyšeli, tak dneska se předávala ta pamětní deska s tím, že bude v Ostravském muzeu. Takže tolik tak, ale samozřejmě s těmi kavárnami vždycky bylo spojeno nejenom to politické, ale hlavně klábosení, vykládání, posezení, a to by se dalo říct, že asi tady by bylo hodně aktuální.
0: Super.
1: Takzvaný v dnešní době networking.
2: Ano, a doufejme, že i bude.
1: Já bych vám chtěla moc krát poděkovat za veškeré informace a za váš čas. A tohle byl pan Martin Estrakoš z Národního památkového ústavu. Děkujeme.
0: Díky moc za rozhovor, mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Víkend na chatě, stylově. Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
6: Co se mu stalo?
7: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Polary Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
8: Tohle jsem fakt nečekal.
9: Kontaktujte polary.cz.
10: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
11: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Men's Vision Barbers. Barber salony v Ostravě a ve Frýdku Místku. Špičkoví barbeři, luxusní prostředí a prvotřídní služby. Radegastův všenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Co kafe? Kavárny s výběrovou kávou, vlastní pekárnou a cukrárnou. Čtyřikrát v Ostravě a také v Ostravici pod Lysou horou.
2: Hokus pokus. Naturální vína od malých evropských vinařů. Domácí kváskový chléb, špičkové tapas a přátelská atmosféra, kterou jinde nenajdete. Hokus pokus. Najdete nás v centru Ostravy na Škroupově ulici.
0: Vyhrávej skvělé ceny.
3: Fresh Radio.
0: Fresh Radio. Fresh Radio.
3: Plné té nejčerstvější muziky.

0: Doprava.
1: 16 hodin a 1 minuta, my jsme zpátky ve studiu, už v tom mrtvém, v tom živém už jsme byli, jsme zpátky v tom v teoreticky mrtvém studiu, mrkneme na dopravu a když se tak dívám kolem dokola, žádná aktuální dopravní nehoda nikde není, nebo víš o něčem?
2: Nevím o ničem, za tu dobu, co jsme jeli z náměstí Svatopluka Čecha zpátky sem k nám na plynární do fabriku, tak se nic zvláštního nestalo.
1: Jo, jenom 4 auta v protisměru, nějací policisté, každý si odbočuje, kde chce a jezdí si jak chce a nám je to celkem jedno.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
4: Požádat o ruku stylově?
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: No, super.
7: Co no super?
6: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
7: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz. Ostrava Mariánské hory. Javorsky.cz.
8: Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu a zvětšte svůj prostor pro život. Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
9: Mami, mami, mimino stegosaura.
10: Vteřinku, jenom něco pošlu.
9: On chodí. Jde k nám.
10: Jo, už to skoro mám.
9: Je, ty seš ale roztomilej.
10: Tak, už jsem to... On fakt chodí.
11: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
12: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
13: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
14: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. Kopy Ostrava.cz.
15: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio. S Markem a Mikaelou.

0: zločin.
1: Milý Marečku, to je neuvěřitelné, já si připadám někdy jak v teleportu, víš, že před chviličkou jsme byli na jiném místě, teď jsme zase na jiném místě u nás tady v domáckém prostředí.
0: Ale musíme dodat, že opravdu ta cesta zpátky, že to fakt jako bylo kousek, ještě jsme stihli tu dopravu, i když žádná nebyla. Bylo to velice milé to vysílání, dokonce Jiřinka, zdravíme,
1: Jiřinku.
0: Ještě jednou přišla se za náma podívat, dokonce nám donesla oplatky. Hele, bylo to se vším, bylo to úplně super.
1: No já jdu nazdíl hnedka tu fotku, já jsem jí to slíbila. Jiřinko, takže jestli posloucháte, tak já už, ale fakt už jdu na to.
0: A kdo jste poslouchali, měli jsme spoustu rozhovorů, dokonce i s panem primátorem, s panem starostou. Prostě jako myslím, že to bylo super, že jo?
1: Jo.
0: I ti historici dokonce vytáhli takhle. Víte co? A my vám to zopakujeme, ale za chviličku.
2: Každý krok může pomoci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
3: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
2: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
4: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
3: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: vlastně pojďme se ještě zpátky vrátit k tomu živému vysílání z náměstí Svatopluka Čecha, kdy jsme teda vysílali živě z Ostravy Přívozu a měli jsme tam teda nějaké ty historiky a jeden z těch historiků nám prozradil, že vlastně Klement Gottwald, jakože bývalý prezident a taky strašný člověk, ublížil snad všem, kterým mohl, tak jsme se dozvěděli, že vlastně ta pohlavní nemoc, na kterou umřel ve finále, tak získal v Ostravě.
1: No pravděpodobně ji získal v Ostravě, no.
0: Já jsem na to velice hrdý, jako jo, že Ostrava... Že se Ostravě podařilo zbavit takového člověka. No a pak jsme se dozvěděli ještě nějaké další věci. Proč mi tady, kam ty jdeš?
1: Jo, ty jsi zabiják, no pojď, já tě chci nechat dopovědět, povídej.
0: No ne, dobrý, já jsem chtěl říct ještě další věc ohledně těch zalamování těch ulic, víš, takže...
1: No zalamování ulic...
0: A to už bych zase dal dvě věci dohromady.
1: To mi přišlo taky hodně zajímavé, ale vlastně i ta první informace, kterou si říkal, že ono nakonec to prý chytil od nějaké, a teď bylo i to jméno té dámy řečeno, to už jsem si nezapamatovala, možná
0: ne, ani, ale to je
1: Mariana, bylo to v Laubách pravděpodobně. Mm-hmm. To jsou ty, které jsou na městě na Masarykáči.
0: Dobře mu tak.
2: Máte rádi divadlo a humor?
3: Tak to si do kalendáře zapište datum 17. září. Naše Bodivadlo totiž chystá premiéru, kterou si nechcete nechat ujít.
2: Uvedeme francouzskou komedii Tik-Tik. Příběh 6 lidí, kteří se potkají v čekárně u psychiatra a společně zahájí terapii.
3: Vstupenka stojí 180 korun a co je důležité, výtěžek poputuje na dobrou věc v rámci spolupráce se Slezskou diakonií.
2: Vstupenky jsou k dostání pouze na webu bodivadlo.cz. Přijďte se zasmát a podpořit ty, kteří to potřebují. Těšíme se na vás.
3: Partnerem je Klub Alfa a Fresh Radio.
4: Technická nemusí být stres. V Harabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska tě přivítá milý personál, káva nebo malé občerstvení. A všechno běží rychle, přátelsky a férově. Čekuj web stk-ostrava.cz.
5: Hrajeme nejlepší old school, který znáš.

0: can believe it. Florida Pitbull, taky věc, kterou už pamatuje, řekl bych, hodně a hodně let. Slyšeli jste nás? Vysílali jsme živě? A bylo to super. A říkali jsme, co pak chceš říct, povídej.
1: Já tě nechám. No, já jsem dneska velmi jako...
0: Živě z náměstí Svatopluka Čecha jsme vysílali a měli jsme tam historiky. Toho jednoho už jsme zmínili, ten nám řekl velice pozitivní věci a ten druhý nás úplně překvapil.
1: Já jsem byla překvapena hlavně těmi kavárnami a přiznám se, že se velmi těším na to, až tam ta kavárna bude, až si tam Marečku zajdeme. I když vlastně pan starosta mě na tu kavárnu, do té kavárny na tu kávu už pozval, tak já asi budu muset jít první s ním, nezlob se.
0: Jo, v pohodě, on je starší, tak klidně může žít první s ním, no. Mě to nebude vadit, mě neurazí, že budu druhý, protože je lepší být druhý než třetí. No a chtěl jsem říct, že ten borec, co tam byl, tak nám začal vykládat, proč jsou ty ulice zalomeny.
1: Ano, jo? Ty myslíš jestli pana Martina Strakoše z Národního památkového ústavu.
0: Ten člověk neuvěřitelně chytrý byl a vysvětloval nám to, že vlastně dalo by se říct, ani jedna ulice v Přívoze, v Ostravě Přívoze není rovna. Hmm. Jo? Že by si na ní byla vidět, jakože na ní vidíš od začátku do konce. Teda myslím ty staré ulice, že veškeré ty ulice byly zalomeny a on to všechno vykládal a tak jsme se potom vlastně i zhodli na tom, že tam vlastně neprofoukne ani vítr najednou, no, že se to tam rozbije.
1: To mě velmi překvapilo u tebe. Víš, že takový přehled si měla, já jsem tě chtěla pochválit teďka veřejně, ale že to, tě to takhle napadlo.
0: Ale to není přehled, to prostě to tě napadne, to je logika. No.
1: No, tak mě ženu by zaujalo, že ta fasáda byla červená, víš, a ne, že tam neprofoukne vítr. Tady vidíš rozdíl v tom pohledu.
0: Jo, každý na to koukáme jinak.
2: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: zbožňuju ten song.
1: To jsi zahrál pro sebe?
0: Jak jsi to uhodla?
1: No, to tě znám už.
0: Trošičku soukromník, no.
1: To nevadí.
0: Dobře, ještě 2 vteřiny, jo. Pojď!
1: Je důležité se mít rád Marečku, takže já jsem velmi ráda, že jsi nechal zahrát sám pro sebe, je to úplně v pořádku a mě by zajímalo, Maro, jestli jsi někdy v tom Ostravském muzeu třeba byl, když nám o tom vyprávěl ten ředitel Ostravského muzea Filip Petlička.
0: Nebyl. Já jsem taková ostuda, hele, v muzeum v hlavním městě jsem byl. Jo, tam jsem byl dotažen za uši, ale pak jsem zjistil, že je opravdu krásné muzeum. Skvělně neříkám to město, protože to město, nemám rád ten název, a v Ostravě jsem nebyl v muzeu.
1: Víš co, Máro, mě bychom se tam měli zajít podívat dřív, než tam budeme vystavení.
0: Jako, že by nějaké naše fosílie?
1: Jo, jako výstavní kousky.
0: Já bych to řekl asi tak, já se na tebe už nepodívám, ty se můžeš jít podívat na mě.
2: Ve sběrně na výstavní Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
3: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
4: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
3: Moje auto mě reprezentuje.
5: Automička IMO.
3: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
5: Automička IMO.
3: Perfektně umyté auto od 109 korun.
5: Automička IMO.
3: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
5: Automička IMO.
3: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
6: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
7: Kartel Pizza Ostrava. Tři jakékoliv pici dle vlastního výběru ve zvýhodněném menu za super cenu? Jasně, to hned beru. Volej 722 808 303. www.kartelpizza.cz.
8: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
9: Ten pocit, když kafe nestíhá. Rychlá rota na Fresh Radio s Markem a Mikem.

0: Doprava. Doprava.
1: 16 hodin 51 minut, mrkneme dnes naposledy na dopravu. Máme tady havárii, neboli vlastně havárii, ne, no, dopravní nehodu, ulice na Olmovci v Orlové, tam se srazil osobák s motorkou, tak počítejte se zdržením. A ještě jedna aktuální dopravní nehoda je v ulici Císařská v Nové Míčíně, je to kousíček od křižovatky s ulicí Křenovou, tak tam se srazila dodávka s motorkou.
2: Oh,
1: tak,
2: jojoj.
1: To nedá se nic dělat. Čeká večer?
2: I takhle se to někdy nám stává, nikdy nejsou dopravní nehody a my z toho máme radost, ale bohužel i toto je naše povinnost vám oznamovat nepříjemné věci na cestách. Dneska nás už čeká Aleš Brůna za malou chviličku, no a také je středa a čeho je třeba?
3: Drum and bassu.
1: Jojo, klacky v kýblu dneska večer, kluci si to zase tady od 19 hodin dají, no a my snad zítra, ne, nebo co?
2: Uvidíme, věci se někdy rychle mění.
1: Počkej.
2: Čau, ahoj, nazdar.
1: Ale tak to jste nanemněla, to jsem... Fakt, jo, ty jdeš pryč, jo? Tak čau.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
4: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: Kajva. Bezpečný domov i pracoviště.
1: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
0: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
2: Letní rande, stylově.
3: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
5: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz. And the only prescription is
6: more cowbell. Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
7: Kopy Ostrava. Tisk od vizitek přes letáky až po rozsáhlé dokumenty. Kopy Ostrava je tvůj partner pro tisk všech formátů. Rychlé dodací lhůty a individuální přístup. Tiskni chytře. Tiskni s námi. Kopy Ostrava.cz.
0: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
8: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do growshopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz

A gestí poslech jste na Fresh in the Mix v rámci středy. A protože dneska středa, tak začínáme dramíkem, a to novou Sigmou. Need You Now, hezký poslech.

Ano, jasně, Michael Jackson, určitě jste ho poznali. Díky filmu, který je hodně úspěšný a který se hraje u nás v kinech. Tady ten životopisný nazvaný Michael se samozřejmě snaží vyhrabat věci, které Michael Jackson udělal a které jsou tak trošku raritní. Teď vyšlo Chicago. Písnička úplně zapomenutá a vůbec nešpatná. A vy jste na Freshim, in the mix.

I dneska při středě budeme vzpomínat, tady budeme dělat jakési flashbacky dozadu do minulosti. Tady je Britney Spears, I Love Rock and Roll, originál Joan Jett, a tohle to je její 90-ková verze.

Švédská Sara Larsen a Tyla. She Did It Again. Hodně chytlavá písnička, taky hodně erotický klip tomu natočili holky. Taková je doba, no. Třeba zaujmout nejenom hudbou.

Velice příjemná věc, velice chytlavá a úspěšná v současné době v Americe. Coco. Jdeme ho vzpomínat. Tohle to byl první hit švédského doktora Albana 1990. Hello Africa, tell me how you doing. Hello Africa. Hello motherland. Dokonce tady tenkrát hostovala Leila K., další švédská hvězdička. A takhle se jmenovalo i celé první album doktora. Hello,

Aníček Summer byl nedávno v Praze, vyprodal koncert. I tam je populární všude po světě. Jo, Potential. A vy jste na Fresh in the Mix v rámci středy.

Rok 1996, ale potom přišel film Romeo a Julie, kde tato písnička od švédských Cardigans zazněla a stala se mega hitem. La Fool právě teď na Freshie in the Mix. Opět jdeme vzpomínat.

Aya Loran, bývalý člen kapely One Direction a jeho aktuální Dinner Party. Jmenuje se taky celé nové album, které vydal, vypustil do světa pro své příznivce.

Ještě se nám tam lze Demi Lovato, vydala nový single, taky prý chystá na letošní rok nové album. Low Rise Jeans se jmenuje ten single. Tak nějak proplul do hitparád. Moc se tam nehořel, pravda.

0: Tak to byla Demi Lovato, za chviličku pokračujeme The Mix. Naše tři frekvence, aplikace a taky DAB+, už více jak 3 roky jsme tady a jsme fresh. Dáme třeba fotbalovou Shakiru, tak doufám, že budete chtít být u toho.
1: Fresh Radio.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz.
4: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání. Hybej, to je nová interaktivní herna pro děti od 6 do 15 let. Zažij zcela nový imersivní zážitek a ovládni hru pohybem. Více než 200 pohybových her na jednom místě. Profesionální diagnostika pohybových schopností Chillzona. To je nová herna Hybej v Karolině. Více na hybej.cz, psáno s Y. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
6: Buongiorno amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
5: Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
7: Vytváříme emoce, které prodávají, komunikují a přesvědčují. Polary Group je komunikační a marketingová společnost. Váš partner pro řešení efektivní reklamy, komunikaci a marketing. Pomáháme značkám a produktům využít marketingové nástroje a komunikaci tak, aby přinášely skutečné výsledky. Odborný přístup a měřitelné výsledky. Kontaktujte nás. Polary Group.
8: Kontaktujte polary.cz.

Tak jsem zpátky, sliboval jsem fotbalovou hymnu letoštího mistrovství světa ve fotbale, Shakiru. Tady je s Burnaboyem, Ono těch prý oficiálních písniček vyšlo více, tak uvidíme, která nakonec bude tou pravou oficiální, ale hlavně tím hitem letošního léta. Hezký poslech.

Jakože jenom měsíc za něco a budou v Praze, O2 aréně, lístek mám koupený, tak už se těším. Jsem je viděl několikrát, dokonce poprvé za Komoušů ještě, totalitě. Se tady objevili, nikdo neví proč a jak, ale byli tady. Tyran, tyran. Free to love, tu si tam určitě taky dají, no.

Tak to byl rok 2015. Písnička pana Saxíku, Sax. Je tady opět Michael, Human Nature je hodně vysoko v hitparádách, tak je tady nový remix od Ultimixu, právě Human Nature. Jasně, v originále pomalá písnička, pomalá záležitost.

Ano, už jedeme tanečně, teda zatím žádná divočina, nějakých 120 beat per minute, tady úderů za minutu. U Michael Jacksonovi, francouzský Superman Lovers. Tady je Colóquese Canudo. Písnička si razí cestu hitparádama po světě. Samozřejmě v

71. Tehdy vznikla slavná melodie, kterou napsal Ennio Morricone, Chimay. Tahle ta taneční verze vyšla teď v současné době.

Ennio Morricone byl slavný skladatel, který složil nejenom tenkrát na západě, tedy hudbu k tomu slavnému westernu u nás Věrka Špinarová, ale třeba i Hodný, zlý a ošklivý nedávno toho předělala Jessie Ware. Někdo z Anglie asi to vypůjčil, vy?

Tady osvím se letos uvidíme na Kolorsech. Jedna z hlavních hvězd dojede i s touhletou novinkovou věcí. Pán, který ví úplně všechno, tedy vše ználek, tak nějak by se to dalo přeložit. Mr. Novidol. Ulti Remix. Kluci vydali pátek teď.

rok 2013, John Newman a jeho největší pecka Love Me Again. Opět vzpomínáme na Fresh in the Mix.

Jo, krásně jsme si to zaspívali tenkrát v Ostravě, když byl John Newman společně. On a celá Ostrava. Viděl jsem, že dneska už jezdí dokonce jako DJ. A občas do toho i zaspívá. No, doba se změnila, je třeba si vydělávat na živobytí. Aby se nafreshil in the mix. Dovolím si ještě jednu starou věc. Hodně starou věc. A hodně chlupatou bych řekl, jak se tak říká. Jo, ale pořád fungující, pořád jí zpívají všichni. A nemusí mít rádi Trumpa. Village People, YMCA. Young man.

0: Už od roku 1978 je to obrovský hit. Village People, dokonce teď byli někde na Hradě, tady v Ostravě. Nevím, kolik tam zůstalo z té původní sestavy, ale pořád jedou, jsou nesmrtelní, jako tenhle ten hit. Za chviličku si dáme trošku staré muziky, dáme si Eurodance z 90. let, doufám, že rádi starou. Jste na Fresh in the Mix v rámci středy.
1: Fresh Radio. Připadá vám, že máte malý byt. Možná je to tím, že v něm máte věci, které nepoužíváte, ale přesto pro vás mají hodnotu. Uskladněte tyto věci do miniskladu.

0: to skoro mám.
1: Je, ty seš ale roztomilej.
0: Tak, už jsem to... On fakt chodí!
2: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Oslavit výročí svatby stylově.
5: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
6: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
7: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
10: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

jsme tady dneska jenom mluvili o švédské Leila Kay. Nevím, jak to přesně česky použít. Ale asi by se to nemělo nějakým způsobem měnit. Prostě Leila Kay. Electric. Hezký poslech, jdeme do 90. Eurodance. Její největší věcka bylo Open Sesame, to hraju dodnes. Tady na tuhle tu písničku se maličko zapomíná.

Ona to vlastně byla taková jedna velká devadesátková partička. Leila Kay zpívala s doktorem Albanem a Ice MC třeba s Korunou. Jo, prostě tak nějak se sami sobě půjčovali na zájem.

Jen tak mimochodem třeba u Eyes MCO zpívala zase Alexia. A prostě 90-kový euroguláš. Tady je Corona, Rhythm of Night, právě s Eyes MCO, taková trošičku raritní verze. Remixoval to tady Lee Merrow. Ten se udělal Shanghai v 80-kách, jako Italo Disco. Fresh Mix.

0: Ono to vlastně bylo podle jedné šablony, že jo? Hodně rychle. Rytmický rap a chytlavá melodie, chytlavý refrén. Italská kapela, pak byla ještě antikapela, You and Me a Fresh in the Mix.
1: Fresh Mix.

Ještě jednou Lee Merrow a Korona, italská Korona. Nebyla to jenom zpěvačka, byla to celá kapela. Jde jako baby, baby, ale i I don't wanna be a star. Nechci být hvězda a nakonec hvězdou byla.

0: Olga Maria de Souza. Tak se jmenovala zpěvačka slavné koruny, italské koruny. A hvězdou byla.
1: Fresh Mix a Aleš Bruna.
0: My jsme si vlastně ve finále nakonec mysleli, že koruna je jenom ona, ale nebyla. Tak přidám ještě Max. Ty měli No More a ještě jednu písničku, takže mi to vypadlo. Ale byli si podobné jako vejce vejci.

Spousta těch eurodancových kapel 90. už je zapomenutá, ale Kyle Chibit ne. Mr. Vince Ray pořád do kolečka, dneska si dáme Anything. A vy jste na prši, in the mix.

Dobrá, ještě se nám tam vlezou švédští E-Type. Taky byli in ve své době. Dneska nevím, kdo by si na ně vzpomněl. Jedině ten, kdo to opravdu zažil se vším všudy. Ty devadesátkové neuvěřitelné party. To už se prostě nevrátí. Angels Crying.

0: tvoje auto mě reprezentuje.
1: Automička IMO.
0: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
1: Automička IMO.
0: Perfektně umyté auto od 109 korun.
1: Automička IMO.
0: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
1: Automička IMO.
0: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
2: Ostravu, slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
0: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. HousePro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
3: Světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod Vysokými Pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.
5: Co se mu stalo?
6: Řídí se marketingovým, komunikačním a reklamním plánem od Pulari Group. Výsledek? Úspěch jeho produktu a značky přišel okamžitě a trochu ho to vzalo.
7: Tohle jsem fakt nečekal.
8: Kontaktujte pulari.cz.
9: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
10: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Aleš Bruna in the mix. Fresh mix.
12: Fresh mix.

Tak a máme tady finální předělový megamixík dnešní srdeční. Dáme si megamix Duke Dimonta. Vždycky DJ a producent, který na svém kotě má spoustu hitíků, které si jen tak mimochodem teď zrekapitulujeme ve finále. Vlastním jménem Adam George Dimont. Má krásných 44. Je to zkušený matador. Tak hezky poslech.

0: Než takhle přišlo Ocean Drive, tak ještě předtím bylo I Got You a Need You. A Won't Look Back. Abyste na Fresh in the Mix.
1: Fresh Mix a Aleš Brud.

Ale bych zapomněl ještě na jednu velkou pecku od Duke Adimonta, Giver 2015. Tak zase zítra po 17. in the mix. Čus. Jo, tohle je to vlastně první. Need you 100%. Máme to komplet. Teda, myslím, z těch velkých hitů. Aha.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Tento den

0: www.kartelpizza.cz.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Kopy Ostrava. Tiskneš diplomku, firemní brožuru nebo reklamní banér? Profesionální výsledky bez stresu. Kopy Ostrava nabízí kvalitu, rychlost a přehledné ceny pro každého. kopyostrava.cz.
4: Teď, když už můžeš mít doma tři holky legálně, tak se stav do Grow Shopu Flower Factory na Žofínské ulici v centru Ostravy, ať se za ně nemusíš stydět. www.flowerfactory.cz.
5: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
7: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
9: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Buongiorno.
1: Amici.
0: A my jsme začali pěkně z huta, protože Fatal teroruje.
1: Třeba, ano,
0: vaše
1: zpátky.
0: Oblíbené duo BT a Abelin zpět on air.
1: Ano, je to tak. A máme pro vás bomby pecky dneska.
0: Same novinky na to, jak to vypadalo prvně bídně.
1: Jo, jako ještě 2 hodiny zpátky jsme si říkali, jestli máme vůbec tolik novinek, aby jsme vás potěšili.
0: Ale nakonec jsme je našli a jsou absolutně famózní.
1: Mm-hmm.
0: A samozřejmě opět z českých hluhů a hájů dostali jsme zelenou od Bejčka, a.k.a. Ziggy SC, který bude vydávat 12.6. svoje debutové LP Alter Ego. A my si přesně za 20 sekund pustíme první track, který se jmenuje Hexbound.
1: Jako jsem zvědavá, co Ziggy navařil.
0: Tento track je můj nejoblíbenější.
1: Jo.
0: Takže let's go.
1: Tak to jsem fakt zvědavá, co navařil.

0: Tak to na to říkáš.
1: Ty jo, jako Ziggy, hustý, fakt, klobouk dolů. Mně se to moc líbí, jsem zvědavá na zbytek toho alba určitě. A prý by ti říkal, že tady máme ještě.
0: Ještě potom tady máme dalšího Ziggyho, ale teď si poslechneme NA, track se jmenuje Stoned. Je to taky velmi horká novinka, která vyšla na Critical Music.
1: Wow! To je pořádná rolovačka.
0: Trošku jsme zvolnili, ale neboj se, to přijde.

0: Už chápu, proč se ten track jmenuje Stoned.
1: Mm-hmm, já myslím, že on byl trošku.
2: Jak to dělal?
0: Trošku. No, my jsme se tady zakytali trošku, jak se máme, co děláme a tak, tak možná se můžeme i pochlubit tady do éteru,
1: no,
0: co,
1: tak ty
0: Abiku?
1: Se pochlub. Pochlub se nám, co máš za projekty.
0: Hele, je to prostě masakr před bicama, jedeme bomby, do toho předěláváme kuchyň, do toho hraní, do toho další projekty a tak dále, takže se nenudíme, no. Mm-hmm. A co ty, Abiku?
1: Já jako ty máš kuchyň a my děláme na zahradě, my máme zahradu. Jo, a my jsme si tam vykopali díru, udělali jsme si to, zasypali jsme si to šutrema a máme ohniště.
0: Ty brdě.
1: A teď jsme si objednali palety a asi těch palet si tam poskládáme prostě po sezení, že jo, ale...
0: Jako... O tom nás musíš ještě povyprávět, jako, protože teď se nám právě blíží další novinka, je to zase Ziggy SC a Karpa. Jejich track h.u.t.m.b.
1: Alter Ego Exclusive.
0: Ano. Protože proč dělat ty názvy easy, když nemusí být easy?
1: Pro mou dyslexii to je úplně třešnička na dortu, takže jdeme si to poslechnout.
0: Jdeme na to.

No a tento banger je na EPčku od Itbrainu, který takto oslavil 15 let, jmenuje se Shota, je to Screamer remix od Prodixe a also na track Baseline.

0: Nespomalujeme.
1: A jedeme na další banger z tohoto vzpomínaného EP od Itbrainu, který oslavuje 15 let touto remixovou kompilací.
0: Ale přísaháme, že si s váma i pokecáme za chvíli. Ale prostě tolik novinek jsme tady vážně dlouho neměli, takže jdeme na to.

0: Jako pořádná jízda dneska, ale v druhé polovině pro vás máme party list a nějaké drbíky.
1: Slibujeme.
0: Slibujeme. Tentokrát už nám nabíhá další novinka.
2: Jo.
0: A ta je od rakouského Asom, podle mě se to čte. A vyjde na Neurosession, jo, teďka v jako v dalších měsících, není ještě úplně jisté, kterých, ale někdy teďka v létě to určitě vyjde.
1: To je naše oblíbené, že vyjde to, ale nevím kdy.
0: Nevíme.
1: Každopádně Asoma nebo Asoma vůbec neznám, takže si ho velmi ráda poslechnu.
0: Má takový specifický zvuk, takže je to takový srandovní tune. Tak jdeme na to. Toodl. Today, even the youngest children learn to tootle an instrument.

0: Dámy a pánové, máme tady další novinku z Čech, teda vlastně ze Slovenska.
1: Z Československa
0: od Kokrouče, který vydal na Conclave Records, nebo vlastně teprve vydá 29.5. jeho track Count to Elevate.
1: A Conclave je normálně z Afriky label.
0: Husto, nevím, o tom si potom řekneme. Tak pojďme na to.

0: Konečně přišel čas si trošku pokecat.
1: Mm-hmm. Tak co? Máme nějaký party list na tento víkend, kde se slyšíme, vidíme?
0: Party list máme a potom nám ještě řekne, že to je tvojí zahradě.
1: Jo, jasné, všecko bude.
0: Takže kde hrajeme tento víkend?
1: No, já budu 22.5. v pátek v klubu Cesta Tábor, kde bude 20. výročí Welcome to the Jungle Party, kde bude Magenta, Kyra, Brechus Pavian a mnoho dalších super DJs, jo, a producentů, že jo, a tvůrců. Myslím si, že to bude docela jízda. No a v sobotu se slyšíme v klubu Wasabi ve Znojmě, kde budu headlinovat.
0: Ve Znojmě jsem snad nikdy nehrála.
1: Já taky ne, právě. Jsem zvědavá. Jmenuje se to Wasabi, ten klub, jo, takže...
0: Takže to bude štipkat
1: snad
0: trošku.
1: Snad tam budou mít sushi.
0: A snad tam nebude smrdět rybinou.
1: A kde ty? Kde tě vytrzavané o víkendu?
0: Já jedu do Prahy v pátek, kde hraju v Radosti FX, totálně legendární klub, kde většinou vždycky hrál house nebo nějaké rovné beaty, ale teďka tam začínají dělat i drum and bass, takže tam vystoupím v dvouhodinovém setu s Barbarou, což se moc, moc těším. A druhý den jedu do Mariánských Lázní, kde vystoupím na Beats for Love on the Road. A budou tam... Zajímavost je, že vlastně tam jsou dva kluby vedle sebe, na rampě a D-Club klub Dileň. A ty můžeš přecházet z jednoho klubu do druhého na jednu vstupenku. A v jednom klubu se bude hrát drum and bass a v druhém klubu se bude hrát takové techno, house
1: tak
0: a tak dále.
1: Tak to je hůsté.
0: Úplně maras, mega se na to těším. Vystoupím tam společně s Fantekem, potom s klukama z 101 Warriors, mega se těším. A na té druhé stage bude Avenue One například. A nebo ostravská Naomi, Martin Gredner, Richie. Takže bude to velmi výživný víkend, bych řekla, ale moc se na něho těším. Zase se teda nevyspíme, ale co se dá dělat?
1: Zase budu mít větší pytle pod očima než v pondělí. Ale co se dá dělat, to je náš DJský úděl takzvaně, takže já si myslím, že prostě s tím musíme počítat. Každopádně ve Fabriku nás taky něco čeká.
0: 22.5., takže to je páteček.
1: A je tam Heavy Machinery od Neurotiku. A hlavní headlineři jsou Halucinator, Metanoia a Akrom, což zní jako docela silná sestava.
0: Bude se hodně, hodně pilovat takzvaně. Určitě byste měli dojít, protože je to jedna, ne-li vůbec poslední akce ve Fabriku před letní sezonou. Potom Fabrik vlastně už bude pořádat Fabrik Lounge and Garden, které se uskuteční vlastně tady na té zahrádce a s otevřeným bočním barem.
1: Název tomu odpovídá, podle mě.
0: Přesně tak. Ony to jsou velmi příjemné akce, když je nelije a je takové fajn počasí. A v sobotu tam vlastně bude Talent Room, nějaký showcase. A potom další týden Never Late a Alliance of Music.
1: Ty jo.
0: Takže dělo. Někdy si na tu zahradku zajděte, dejte si dobré pivečko, poslechněte si muzičku a nalaďte se už na blížící letní festivalovou sezonu. A o té si řekneme za chvíličku, trošku se zaposloucháme.
1: Ano.
0: A vrhneme se na tu tvoji zahradu.

0: z labelu Corrupted Order. Tady máme mladého šikovného producenta s názvem Led. Nevím, jestli je studený, nebo co mu je.
1: Led s tečkou.
0: Ano. A track se jmenuje Outgrades a je to jako teda hodně zajímavá novinka. Teprve vyjde, ale myslím si, že je jako si zaslouží být tady v tomhle repertoáru dnešním. Takže pojďme se ještě na chvilinku zaposlouchat.
1: Youngblood před.

0: Ty jo, to je, jak bych vlezla do nějaké večerky.
1: A nebo do čajovny.
0: Jo. Nebo wasabi, že?
1: To mě úplně vrací do Thajska zpátky.
0: Tam bych si je zajela jednou.
1: Zajedem, Abiku, zajedem.
0: Zajedem. No, každopádně tady máme další novinku, která vyšla tento měsíc od Paperclipa a nenuďte mě to číst to druhé jméno, prosím.
1: Píše, že to 3XIL3.
0: Podle mě Exile.
1: Exile, asi.
0: A track se jmenuje MK1. Budeme mít pak ještě track MK2. A je to z EPčka, které vyšlo vlastně tento květen na Paper Funk Recordings. A za mě je to pořádná řežba.
1: Let's go.

0: Máme tady další novinku od Miza. Track se jmenuje Fatum, vyjde 29.5. na Neuropunk Records. Takže se vrací s temnou a mrazivou neurofunkovou jízdou.
1: To jsem zvědavá, protože ten tady chyběl docela.
0: Uvidíš, mně se to líbí hodně. Ten subas se zarývá pod kůži takzvaně.
1: Jdem to otestovat.
0: Jdeme na to.

Jedna z posledních novinek je navazující na předchozí, je to od Paperclipa a toho, co jsme říkali, že nejsme si jisté a nechceme to komolit to jméno. A track se jmenuje MK2, je to navazující na ten MK1, takže jdeme se zaposlouchat.

Fresh Radio. Fresh Radio. Fresh Radio. Plete nejčerstvější muziky.

0: something I feel. Než nám tady skočí DJ set, tak ještě trošičku pokecáme. No naposledy jsme, Aviku, skončili u tvojí zahrady. Já nevím, jak vy, naši vřelí posluchači, jestli máte rádi garden parties, anebo jenom tak, si pogardenujete rádi. Mm-hmm. Tak Abik má pro vás super tip.
1: Jo, my máme v podnájmu i zahradu vlastní a říkali jsme si, co bychom na to tak udělali na té zahradě, jako jo, abychom to nějak oživili. Přece jenom je to jenom trávník a prostě nějakých pár záhonků. Tak jsme si našli na Pinterestu, jo.
0: Jo, Pinterest, to je základ.
1: To je prostě, teďka furt projíždím Pinterest, od té doby jsem na tom úplně zavisla, ale našli jsme tam takové videjko, kde se vykope kruh do země, jo, není to jako pár centiáků, to je prostě třeba, já nevím, dejme tomu 5 do hloubky. Ten se vystele netkankou a zasype se čerkem, takže jsme si udělali ohniště, jo, ale tady to nekončí ta sranda, jo. Aby to bylo úplně homemade, tak jsme se rozhodli, že tam uděláme nějaké hezké posezení. No a z čeho jiného než z palet, že jo?
0: Yes.
1: Takže teďka proježdím Pinterest a máme doma asi 15 palet a vymýšlím, co z toho postavíme, jako.
0: Palety jsou dělo, já bych to chtěla na balkon, ale asi to prdím, tam je hrozné teplo na tom balkoně.
1: Můžeš si udělat i pergolu z toho normálně, z těch palet. Já jsem viděla už tolik věcí, barový stolek, pergolu, jo, pak prostě postel, že jo, gauč, všecko úplně, jo, takže já jsem normálně uvažovala, že si z toho postavím celý barak jednu chvíli.
0: To mi připomínala tu pohádku o třech prasátkách, jak přijde ten vlk, foukne do toho a spadne to, tak tady ty bys šla jako první.
1: Tak takhle spadl náš skladací altan, co jsme si udělali toho ohniště, jsme si poskladali altan, ať nám jako kdyby není teplo. A hned další den nám ho odfoukl vítr a úplně se celý zlámal. My si ho vozíme vždycky na festivaly v letě, no, takže
0: jo.
1: Budeme muset sehnat nějaký novej. No.
0: Ty brďo, když už jsme o těch festivalech, tak si dáme ještě takovou krátkou suvku, tady Andyho si Train Track, a dejte nám i vy vědět, třeba na WhatsApp nebo na náš Facebook, Instagram, kde se chystáte tohle léto.
1: To by mě taky zajímalo.

0: Než se vrhneme na DJ set, tak si povíme, kde letos se ukážeme na festivalech. Takže samozřejmě odpalujeme čím jiným než Beats for Love, ale Abelin ještě předtím bude na...
1: Chtěla jsem tě zastavit.
0: Já jsem viděla totiž tvůj výraz.
1: Jo, aha, ten
0: já úplně jsem se na to podívala, já už tě znám prostě, víš co.
1: Ano, na Dark Side in the Woods ještě se slyšíme v Chotěvicích na svaté Kateřině, tam budu já a spoustu super DJs a je to prostě boží festival, takže určitě doražte.
0: Na které stage hraješ?
1: Na Shrine Stage. To je neurofunková.
0: Taková ta stromová.
1: No, ona je, jeden rok byla stromová, jeden rok byla Totem, loni jsem hrála v obřím Totemu, jo, kolem kterého se dalo chodit, ale to jsem zvědavá, co si pro nás produkce připraví. Každopádně jsem četla v e-mailu od Darkshireu, jo, oni rozesílají také ty promače a tím, že jsem na ten festival i jezdila, než jsem tam jako hrála, tak mi ty e-maily chodí a psali tam, že letos bude ku výročí 10. Darkshireu, jakože 10 let na scéně, nejspíš, že budou mít Shrine Stage už od čtvrtka, že všechny stage pojedou od prvního dne prostě, jo? Protože většinou na festivale bylo to tak, že jela jenom ta hlavní a ta techno stage. Ale teď pojede prostě i ta Shrine, jo? A to jsou motorové pilisekačky tam, jo? Tam prostě, tam máte kardio.
0: Cardio.
1: Ano.
0: A Beats for Love včera zveřejnil kompletní plakát.
1: Připravte si lupy, dámy a pánové.
0: Je dalších 355 jmen na světě, která rozpálí tento náš úžasný festival. Takže znova jsme na nějakých 560 umělců plus na festivalu, takže úplný maras. Najdete si tam to svoje. Kdo neví, ať se podívá na sociální sítě. Všecko tam najde.
1: Ať si připraví lupu.
0: A připravte si lupu, protože je to nálož skvělých jmen a určitě neváhejte, aby jsme se tam všichni viděli. Mm-hmm. V zákulisí se povídá, že vstupenky jedou jako po másle.
1: Fakt?
0: Jako teplé rožky.
1: Zrovna, když tam já letos nehraju.
0: No a my se zaposloucháme teďka na chvíličku do setu, který je tadada, můj ze Slim Slam Dramus and Dim Sim. Takže let's go. DJ set.

0: Dun, dun. Tak co na to říkáte? BT Live from Susudustu 2.
1: Pořádná rubačka.
0: Kdybyste to si chtěli poslechnout ještě jednou, můžete na mém Soundcloudu DJ BT, psané DJB a ty. Budu ráda, když mi tam necháte nějaké srdíčko, nějaký komentík. Protože mělo to být video, se dala nakonec nevyšlo, takže jsem to nakonec aspoň dala jako audio v době videosetu, takže budu ráda za share a když to trošičku podpoříte.
1: Takže jsem kdo nestihl začátek setu, tak určitě tak, už najdete na sound.
0: Tak, dejte srdíčka, zahřeje mi to na srdíčku. No, co bychom vám ještě řekli? My tady dneska máme teda typy za mikrofonem, za víkem.
1: No, to jo.
0: Ale nechtěli jsme vás tím nějak zatěžovat a hlavně jsme chtěli, abyste si poslechli pořádný drum and bass, že jo?
1: Ano, dneska jsme vám to tam vpálili v plný zbroji, jako za mě, protože jsme měli snad jenom 3 tracky, které nebyly nové.
0: To je pravda, to je pravda.
1: Jo, to je asi legendární díl, kde jsme fakt dali všechno skoro v novinkách.
0: Kluci někdy dávají tak, že i místo DJ se tu mají novinky, když se jim zadaří.
1: Ty vogo. To bych si nelajzla.
0: No, možná bychom to nějak jako dali dokupy, ale je fajn taky i pokecat a poslechnout si naše hlasy.
1: Poslechnout si třeba BT Live from SSD.
0: Přesně tak, my vás necháme poslouchat dál a budeme se s váma pomalinku loučit. Mějte
1: tady
0: se
1: už
0: krásně,
1: někdo sedí v autě.
0: Jo, tady už někdo sedí v autě, mějte se krásně, uslyšíme se zase za měsíc, příště.
1: Příště budeme už po Darkshire, myslím.
0: Ano.
1: No, tak to vám povím klipy klipy.
0: To se budeme zase bavit o dalších věcech, příště se uslyšíte s klukama Fantek a Mareček.
1: Mm-hmm.
0: Takže na pořádná dávka nějakého dipu a tancovaček, rolovaček a tak.
1: Věřím, že to bude taky super. Takže děkujeme, že jste poslouchali.
0: Mějte se krásně.
1: A těšíme se zas.
0: Čau.

0: světová beach volejbalová elita a elektrizující sportovní show přímo pod vysokými pecemi. To je J&T Banka Ostrava Beach Pro. Zažijte jeden z nejlepších turnajů planety na vlastní kůži. Vstupenky na středu a čtvrtek jsou stále k dispozici, tak neváhejte. A pokud chcete jen nasát jedinečnou atmosféru, čeká na vás volně přístupná fanzóna s programem pro celou rodinu. Ostrava ožije světovým beach volejbalem. Buďte u toho od 27. do 31. května i vy. Detaily a vstupenky na ostravabeachpro.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Mami, mami, mimino stegosaura.
3: Vteřinku, jenom něco pošlu.
2: On chodí, jde k nám.
3: Jo, jo, už to skoro mám.
2: Je, ty seš ale roztomilej.
3: Tak, už jsem to. On fakt chodí.
4: Chodící robotické mládě. Unikátní model jen v Dinoparku. Přijďte se s ním proběhnout po Dinoparku Ostrava. Ten pravý Dinopark.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: And the only prescription is more cowbell.
1: Hledáš pořádný groove? Tak zvedni kotvy. Festival Jazz Open Ostrava slaví dvacetiny a ty u toho nesmíš chybět. Pátek 12. června to v klubu Fabrik rozbalí švýcarská raketa The Next Movement. Čistá energie, funk a jazz, co tě nenechá v klidu. Ber to jako ten nejlepší warm-up, protože léto z Jazz Open bude dlouhé. Tak neseď doma a přijeď to rozjet do Fabru. Vstupenky a kompletní program celého festivalu najdeš na jazzopen.cz.
2: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
3: Letní rande stylově.
4: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
5: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.

Tak jste se dočkali po dlouhých dvou letech, kdy v éteru ostravského rádia nebyl slyšet pořádný zlomený beat, je tady opět Fatal Terror Show. Fatal Terror. To nejlepší ze všech subžánrů drum and bassu v podání těch nejpovolanějších. Elvis, Sifon, Femfing a Madface. Co chceš víc? Každou středu od 7 večer na Fresh Radio.

Buď fresh. Fresh. Fresh Radio CZ. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
1: Posloucháš Fresh Radio. Fresh Radio.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.

0: oslavit výročí svatby stylově?
1: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz
3: Ostravu slyšíš? Móda, design, hudba. Jedna noc, kde se potkávají lokální návrháři, kreativci a lidé, kteří chtějí zažít něco neobvyklého. Nebo pro ty, kteří hledají nevšední zážitek. Módní přehlídky, designové instalace, DJs a industriální prostory. To je Brutart. Místo, kde vzniká nová generace ostravského umění. Už 29. května v industriálním prostoru Důl Michal. Více informací na brutart.cz.
4: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

0: jsem nebyli.
1: Na večer,
0: nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na ráne, ale nebolí mě nic, jenom láska parchanti. Vem si to, nechtěli dát nic. Nemusí mít všichni stejně snude na váš bis. Srdce jak tvář nastavou na ráne, ale nebolí mě nic, jenom láska čoru.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.
2: Fresh Radio. Fresh Radio.
1: Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

Fresh Night. Yeah. Glow sticks music. Benny Crystal.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Nové Míčíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, nordic walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.
3: Mr. Worldwide with the Yikes.

0: Čekuj Fresh Radio CZ.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Yeah.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM. He said, tell me a story.

0: Minisklad Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklad Heřmanice.cz. Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Víkend na chatě, stylově.
2: Party Sud Morava. Vodní relax i zábava.
3: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz

0: nic, žádný kamu, žádná show. Od vás slyšíme slova, já jedu jako stroj. A soundtrack tvoje holky je tvý obrach i pokoj.
1: Fresh Night. Posloucháš Fresh Night?

Novinky na Fresh Radio.

0: moci. V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
1: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
0: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
2: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
1: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

if you

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Chceš, aby tvoje firma byla vidět? Kopy Ostrava tiskne velkoformátové banery, poutače, plakáty a reklamní materiály, které zaujmou a prodávají. Kvalitní materiály, ostré barvy a rychlé dodání. Více na kopyostrava.cz.
2: Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpočet.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rosie.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Chceš zažít 4 dny, na které jen tak nezapomeneš? Největší taneční festival ve střední Evropě, Beats for Love, od 1. do 4. července opět rozvibruje ostravské Dolní Vítkovice. Světové hvězdy jako Calvin Harris, Marshmallow, Alesso, Dimitri Vegas nebo Charlotte David. A k tomu více než 550 dalších umělců na 18 stagech. Zajisti si svou vstupenku na www.b4l.cz. Beats for Love.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: každý krok může pomoci.
1: V sobotu 23. května od 11 hodin ožije amfiteátr na Skalkách v Novém Jičíně již pátým ročníkem benefiční akce Krok za Šimunka.
2: Hlavní běh na 7,8 kilometrů, hobby běh, Nordic Walking, dětské závody a program pro celou rodinu.
1: Uvidíte hasiče, celní správu, Dodge Crew, B-Bot robota, vyzkoušíte si malování kamínků a další aktivity nejen pro děti.
0: Pomož také Šimonkovi, který se potýká se vzácným genetickým onemocněním, Lesch-Nihanovým syndromem. Více info a registrace na www.krokzasimonka.cz.
2: Zve rodina Šimonka, Fresh Radio a partneři akce.

Potřebuješ restart? Není třeba kafe. Stačí barák. Místo, kde vibruje podlaha. Drinky jsou studené a koncerty horké jak rozpad.

0: Barák Music Club na Fignerové ulici v Ostravě Přívoze.
1: Tentokrát vás zveme 15. června na Koukou Rouzí.
0: Více info a lístky na www.barrak-klub.cz.
2: Fórum Nová Karolina tě zve na Adrenalin Show 2026. Už v sobotu 23. května tě čeká jízda, na kterou nezapomeneš. Velkolepá motoshow, tuning scéna, simulátor nehody i trenažer jízdy na motorce. Dorazí i známé tváře v čele s Karlem Abrahamem a Filipem Salačem. Chybět nebude ani parkour workshop, čtyřkolky nebo legozóna. Přijď si pro pořádnou dávku adrenalinu. Vstup je zdarma. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
3: Minisklady Heřmanice.cz. Bezpečné, dostupné a pojištěné skladovací kontejnery. Minisklady Heřmanice.cz.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.